Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

for millions of years. Mankind lived just like the animals.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Skladba Neon California je z vaší nové desky. Ta nová deska se jmenuje, já to samozřejmě vím, mě to evokovalo jeden film, na který jsem koukal, dokonce byla i dvojka, Venom. Jestli jste to viděli, jak on se dostane se do něj a je v něm jako a napovídá mu jako a schizofrení záležitost to je. Vy jste tady dneska s novou deskou a musím vám říct, že jste zapůsobili na beaťáky, protože je tady spousta zkazů, že vám to šlape. Vy jste mezinárodní kapela, máte basáka z Austrálie, zpěváka z Irska, pak žijou Maťu Mišík a mladý hajíček, co by bubeník. A píše tady Tomáš, který je z Rakouska, jo, aby jsme to dali dohromady. Vysoká multi, jako...
2: Tommy from Austria?
1: Přesně tak. Překládá. On nerozumí Rakousko, Travis?
2: Rakousko.
1: Uhersko.
3: Oh, yeah.
1: Tak Tomáš píše, zajímalo by mě otázka na Travise, jaké má nejoblíbenější české pivo a co říká na české holky? Pěkný den, Tomáš z Kremsu.
4: Oh, well, thank you, man. I appreciate the question. Czech beer is good. Mm-hmm. I like it. It's not Guinness, but I like it.
2: Není to Guinness, ale Bahorát.
1: Já to cítil, cítil. Pro mě, pro Plzeňáka. Ten výraz z těch očích, jak říká, jako, hele, dobrý, jo. Ale prostě Kilkenny, Guinness,
4: A Guinness is number one. But Czech ladies are beautiful. Amazing.
1: Jo.
4: I married one. I have a daughter.
2: Jednu si vzal a má s ní dítě, takže český hokej je dobrý.
4: Yeah.
1: No a to je asi to, což je otázka, kde se tady Travis jako vzal, kdo ho sem prsí.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Černá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: No.
1: Je, to je pták.
2: Je, to je pták. Je, to je pták.
3: To je strašný.

Muzika. Oblečení pro výťáky, vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro výťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, za 4 minuty bude 6 hodin. První připomínka k dopravě ve středu 13. května 2026 bude z 35 ze Svitav na Moravskou Třebovou. Kousíček za Hřebečským tunelem totiž stojí porouchaný náklaďák. Kolona začíná už v tubusu, tak opatrně, pokud do něj od Litomyšle najíždíte. V brněnských Černovicích zase boural osobák, stojí v pravém pruhu na Olomoucké ulici směrem do centra před křížením s Tržní na úrovni Čerpačky a Myčky. A pojedete-li ze Šumperka na Jeseník přes Červenohorské sedlo, tak za Loučnou v Rejhoticích je nový semafor. Opravují tam železniční přejezd a jezdí se tak kyvadlově. Pak se hezky zakývete v serpentinách na sedlo. Tak dobrou jízdu a dobré středeční ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Studio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Beatová síň sláv. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Stroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Dnes má být oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území lokálně přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
4: Cyklista Narves vyhrál čtvrtou etapu Gira po přesunu do Itálie. Novým lídrem závodu je Ital Ciccone. Jan Hirt dojel se stejným časem jako vítěz a celkově je desátý. Bratři Kopečtí jsou ve druhé stovce. Puškařka Dubská získala na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě bronz v juniorské třípolohové malorážce. 19-letá česká reprezentantka v Osijeku nestačila ve finále jen na dvě polky. Ministr pro sport Šťastný chce po výtržnostech při pražském fotbalovém derby zpřísnit pravidla na stadionech. Navrhuje zákaz zhalování obličeje, vyšší pokuty za vběhnutí na hřiště a tvrdší postihy za narušování pořádku. Z úřady jedná také o využití kamer s rozpoznáváním obličejů.
6: V řadě zemí tato věc Evropy existuje, ale v České republice úřad na ochranu osobních údajů využití špičkových technologií, včetně umělé inteligence, zamezil. Budu s nimi hovořit o legislativních možnostech, které by mohly umožnit právě využití těch kamerových systémů.
4: V Norsku na moři zemřeli dva Češi. K tragédii došlo v oblasti Smela, kde se našla celkem tři těla. Česká ambasáda v Oslu je v kontaktu s místními úřady i rodinami obětí. A nakonec Evropská unie chystá zpřísnění technických kontrol aut. Vozidla s

Teď jsme ho tu měli na beatu a nedávno navštívil zpěvák Led Zeppelin Robert Plant nejstarší obchod s deskami na světě v Cardiffu ve Walesu, kde převzal letošní ocenění Record Store Legend. Ta samotná cena, ta vypadá samozřejmě jak jinak než jako klasické vinylové LPčko. Dříve než si nějakou desku koupíte, bylo by dobré mít doma gramofon a i s tím vám tady z Beatu můžeme pomoci. Stejně jako včera a předevčírem i příští pondělí a úterý můžete v rokové detektivce vyhrát mašinku firmy Sony. Jestli se vám bude hodit do pokojíčku, můžete si prohlédnout ten stroj na našem webu na stránce radiobeat.cz. Jinak dneska v detektivce, která startuje v 9 hodin, můžete vyhrát knížku, která patří k pilířům žánru sci-fi. Jako jedna z prvních představila téma střetu techniky s vyspělou mimozemskou civilizací. Ta knížka se jmenuje Válka světů. A tohle to je písnička od Janis Joplin.

Něco málo přes 8 hodin, to jsem teď rychle spočítala, od soumraku do úsvitu je taky písnička od kapely Doga, kterou si pustíme ještě před 6:45. Teď je 6:12, už jsem prozradila, jakou knížku, tedy Válku světů od Roberta George Wellse můžete dneska vyhrát v rokové detektivce z programu Beatu, protože středa prozradím, že do uší k Petrovi Korálovi přijde Matěj Lipský, nejenom vnuk slavného a skvělého herce Lubomíra Lipského, ale taky muzikoterapeut a zpěvák pražské gothic rockové skupiny Projekt 13. Kapela tento týden vypouští nový single, chystá se taky na videomapping a koncert na velmi charismatickém a krásném místě v nedostavěném gotickém chrámu v Panenském Týnci příští sobotu 23. května. Podrobnosti se určitě dozvíte i dneska mezi 19. a 20., kdy na Beatu vysíláme Uši Rádia Beat. No a potom 4 hodiny živáků na přání s Honzou Hamerníkem. I dneska se vypravíme bez lupenu do kotle. Kam se můžeme dneska večer vypravit i na skutečný koncert, to si povíme po kapele Doga.

Tak nevím, kolik vás bude v sobotu na Koupáku v Dolanech u Klatov, kde na motosrazu bude hrát právě kapela Doga, kterou jsme na beatu poslouchali a doposlouchali v 6 hodin a 18 minut. Dneska večer můžete vyrazit v pražské části Písnice do centra Jasoň, kde bude hrát trio Ivana Hlase. Luboš Pospíšil s kapelou 5P, tak ti mají dneska koncert v ostravském baráku a půjde o zakončení turné k 75. Luboše Pospíšila. Trio Michala Prokopa, tedy Michala s Honzou Hrubým a Pavlem Marcelem, si dneska můžete užít v Dundee Jamu na Kladně, nebo se nabízí v Praze Rock Café a koncert kapely D. Egony. Tohleto dámské tvrdé kvarteto připravuje v létě natočit čtvrtou desku. No a dneska v Rock Café si na koncert pozvali i dvě předkapely z Brna. V Kolíně v městském společenském domě se bude vzpomínat na písničky Petra Kalandry. Bude tam hrát Kalandra Memory Band. A v Olomouci v Bounty Rock Café uslyšíte hity od kapely Pink Floyd, podání Distant Bells. Já mimochodem v Brně se dneska taky půjde na házenou, ale o tom si na beatu povíme po písničce.

Dobré středeční ráno, Býťáci, je 13. května 2026 a v brněnském Rondu se dneska naši házenkáři pokusí zabojovat o účast na mistrovství světa, které počátkem příštího roku hostí Německo. Utkání s Francií začíná ve 20 hodin, ale už od 4. odpolední bude před arénou fungovat fanzóna. Odvěta se mimochodem hraje v Orleans v neděli a připomenu, že Francie na minulém světovém šampionátu brala bronz, jinak jde taky o historicky nejlepší celek světa s 6 mistrovskými tituly. Naši ještě společně se Slováky dosáhli naposledy na medaile v roce 1967, když turnaj ve Švédsku vyhráli. A taky ve Švédsku naše samostatná repre potom v roce 1993 dosáhla na zatím nejlepší umístění a to bylo 8. místo. Tedy v Brně dneska můžete jít na házenou a 6. července v Pardubicích na Fousáče.

0: práci na čtyřech kolech.
1: O 6:30 zdravím Býťáky na Kroměřížsko, na 50 mezi Starým Městem a Bučovicemi je nehoda. Na křižovatce na Lísky, to je kousíček od motorestu Střílky, se strazil nákladák a 2-3 osobní auta. V místě je volný jenom jeden pruh. No a v brněnských Černovicích směrem do centra bouralo osobní auto na Olomoucké ulici před křížením s Tržní, tam co je čerpačka. Počítejte s kolonou na té ostravské začínající u křížení s ulicí Otakara Ševčíka a společně si dáme kafičko.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být oblačno až zataženo, ráno a večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území lokálně přehánky s vyšší pravděpodobností na horách, jinde zaprší jen ojediněle. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Basketbalista Jan Veselý po sezóně ukončí kariéru. 36-letému českému pivotovi končí smlouva v Barceloně a další angažmá už neplánuje. Česko loni vydalo na obranu 2,1% HDP. Oznámilo to ministerstvo obrany, které čerpalo 156 miliard. Po započtení souvisejících výdajů z jiných rezortů jsme tak prý splnili alianční závazek 2%. Revitalizace okolí stanice metra nádraží Holešovice asi bude pokračovat.
2: Vedení metropole totiž odsouhlasilo zadání mezinárodní architektonické soutěže. Na jejím konci bude nová podoba severních pozemků u stanice metra. Na podobě pracuje 8 vybraných architektonických studií z Česka a také ze zahraničí. Do druhého kola postoupí v červnu 500 týmů. Prezentace výsledků pak proběhne 8. září. Honza Navrátil, Praha.
1: Zdravotníci sledují desítky lidí, kteří se vrátili z lodi zasažené hantavirem. Nemoc s vysokou úmrtností se může projevit až po několika týdnech a začátek potíží bývá velmi prudký. A nakonec poznáte invazní sršeň asijskou. Agentura ochrany přírody teď rozdává pivní tácky s obrázky podobných druhů a návodem, jak nález nahlásit. Veřejná hlášení jsou totiž klíčová. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Classic rock.

už skoro 65 let a furt je to paráda. S ohlášením nové desky 25. studiovky, která má vyjít 10. července, se fanoušek Rolling Stones a taky novinář ptá po koncertním turné. A Keith Richards na toto téma řekl, že máme první nechat trošku vydechnout, že jsou šťastní, že dokončili natáčení a že samozřejmě zvažují, co dál. Ale letos to natoulání po světě s kytarami nevidí. Prostě až to bude, tak to bude. Stouni u nás byli už 6krát, naposledy v Letňanech před 8 lety. To kapela Supertramp se tu zastavila jen jednou v roce 1997. To jsou oni.

Stejně jako Supertramp, tak i dnešní oslavenec u nás koncertoval jenom jednou. Bylo to v květnu roku 1989, ano, těsně před revolucí. Býťáci je středa 13. května 2026 a dneska má 670. narozeniny hudební legenda Stevie Wonder. Řešit u něj, že je slepý, to je úplně zbytečné. Zajímavější je fakt, že už v 11 letech ovládal hru na klavír, harmoniku, taky na bicí, celkem získal už 25 cen Grammy a já k jeho narozeninám vybírám písničku, kterou napsal pro svého přítele Jeffa Becka a taky v ní samozřejmě hraje.

0: napadl a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Hokejisté Buffalo dneska z přesilovek vytěžili, co se dalo. Čtyřikrát se stalo, že z pověření rozhodčích, nebo spíše z provinění soupeřů, hráli v početní převaze a byly z toho dvě branky. A hlavně ta druhá po pěkné kombinaci se nakonec ukázala jako vítězná. Sabres dneska vyhráli na ledě Montrealu, za který chytal Jakub Dobeš 3-2. No a toto semifinále východní konference je po čtyřech zápasech vyrovnáno a děj se přesouvá do Buffalo. Druhý zápas v noci v Las Vegas skončil před chviličkou gólem v prodloužení a inkasovalo Lukáš Dostál. A domácí rytíři vyhráli nad Anaheimem 3-2 a stejný je i stav této série. U obou branek domácích v základní hrací době byl Tomáš Hertl. Na první nahrával a druhou branku dal. A my si do sedmé nabítu, protože 6.54 dáme ještě jednu písničku. 13. květen, tedy dnešek, je Český den proti rakovině, takže si dneska budete moci koupit žlutý kvítek, který letos má světle fialovou stužku. My si teď dáme ale temně purpurovou muziku rockovou. Tohle jsou Deep Purple.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 7 hodin a na D1 z Ostravy na Olomouc je u Oder omezení a v tom se srazila dvě auta. Ta nehoda je na 319. kilometru a zpomaluje se o kilometr dříve. Na 52. z Mikulova před Brnem je kolona začínající před Rajhradem na 10. kilometru. Za sjezdem na Modřice je bouračka. Ta je taky mezi Temelínem a Týnem nad Vltavou na silnici 141. Pozor, vyjíždíte-li na trase Svitavy Moravská Třebová do Hřebečského tunelu, tak v něm se brzdí, protože kousíček za ním překáží porouchaný náklaďák. A na 50. mezi Starým Městem a Bůčovicemi na křižovatce na Lísky, kousek od motorestu Střílky, se srazilo nákladní a osobní auto. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Rádio B. Počasí.
4: Dnes podprůměrné teploty a mraky. Má být oblačno až zataženo, jasno, večer místy na Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé přehánky spíš na horách v severní poloviny území, zpočátku nad 800 metrů i sněhové. Napadnout by mohly 2 cm. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisté Baníku se stále více propadají, podrobnosti Petr Plintovič.
6: Ostrava ve skupině o záchranu prohrála na Slovácku 1-2 a v tabulce je dvě kola před koncem poslední o 3 body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice vyhráli ve Zlíně 4-2 a definitivně slaví záchranu. Ve skupině o titul Sparta remizovala s Plzní 0-0 a pokud dnes večer Slavia porazí Jablonec, tak získá titul.
4: Brankář Vlada s českým hokejistům na mistrovství světa ve Švýcarsku nepomůže. Gólman Philadelphie dochytal playoff NHL se zraněnou rukou, kterou si poranil už v sérii proti Pittsburghu. Sněmovní mandátový a imunitní výbor řešil stížnost na výroky a agresivní rétoriku poslance Turka. Výbor ale nakonec nepřijal žádné usnesení. Rusko oznámilo úspěšný test nové mezikontinentální rakety Sarmat. První pluk s těmito zbraněmi má být v bojové pohotovosti ještě letos. Raketa nahradí starší systém Vojvoda a unese i hypersonické kluzáky Avangard. A nakonec, Evropská unie by mohla už v létě navrhnout zákaz sociálních sítí pro děti. Podpora přísnější kontroly internetu roste například ve Francii, Španělsku, Řecku nebo Dánsku. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranní vysílání s kapelou Kabát.
3: Radio B. Classic Rock.

Dobré ráno, býťáci, ve středu 13. května 2026. Příští středa bude 20. Tak co, poznamenali jste si do kalendáře, že to proběhne první býtová pumpa? Bude s výhledem na Ještěd, tedy v Liberci u obchodního centra Nisa. Já vždycky nevím, jestli Nisa nebo Nisa. Já už jsem to hledala na internetu, zkoumala, dotazovala jsem se, co je správně, a ono je to prý vlastně jedno. Jo? Takže ale podstatné je, že se tam příští středu sejdeme od 11. do 17 hodin. Podrobné informace jsou i na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Leicester hostil 15. zastávku šipkařské turnajové série PDC Players Championship. Holandské finále večer vyhrál Michael van Gerwen. A jak dopadli naši? Adam Gavlas vypadl v prvním kole, Karel Sedláček ve druhém.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Česko má medaily z mistrovství Evropy v taekwondu. V Mnichově získala v kategorii do 62 kg bronz Petra Štolbová. Ve sbírce má nyní stříbro a dva bronzy. Český motokrosový šampionát pokračoval v Dalečíně na Vysočině, více Petr Kovář.
3: V hlavní kategorii MX1 překvapivě, ale zaslouženě dominoval loňský vícemistr Slovák Pavel Rybčák, jedoucí v barvách Orionu Litomyšl. Závodník domácího týmu HT Group a velký favorit podniku Kuba Terešák měl stejně bodů jako Rybčák, ale druhou rundu po velkém souboji nakonec prohrál. Ve 250kách už slavil úspěch týmu HT Group Tomáš Pikard. Obhájce titulu Slovák Jara Katriňák dojel druhý. Ve veteránech bral plný počet bodů Petr Bartoš z Orionu a juniorské 125ky ovládl Stanislav Pojar z družstva JG Moto Action.
2: Na pražském velodromu na Třebešíně si jela 84. velká cena Framaru v dráhové cyklistice. Český sprinter Dominik Topinka získal stříbro, vítězem byl Ital Prodomo. Poprvé v historii si jela i soutěž žen, kterou vyhrala Američanka McKee, sprinterka Veronika Jaburníková skončila druhá. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Až Býťáci příští rok poletíte do Londýna, tak budete mít další cíl. Společnost Apple Corp se rozhodla, že zpřístupní střechu jejich budovy, kde Beatles odehráli 30. ledna 1969 své legendární poslední veřejné vystoupení. Beatles na Beatu právě teď ve středu 13. května v 7 hodin a 22 minut.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude půl osmé. Pozor, motorkář boural s nákladním autem na Českobudějovicku u letiště Hosín. Není to na dálnici, ale na té souběžné 603. Tak v Praze máme čerstvý drobnější ťukanec na velkém pražském okruhu směrem na letiště na 14. kilometru, to znamená kousíček před sjezdem na Lochkov a Barrandov. Počítejte taky s kolonou, kterou teď máme na čtyřce, tedy na příjezdu do Prahy od Strakonic. Tady je nehoda u Zbraslavy s tím, že zdržení čtvrthodinové začíná asi na 3. kilometru D4. Pojďme se ještě mrknout, jak v tuto chvíli vypadají příjezdy do Brna. Jestli jedete po 52, záměrně začínám na cestě od Mikulova, protože tady máme nehodu za sjezdem na Modřice s tím, že v tuto chvíli kolona začíná před Rajhradem, zaseknete se na nějakém 16. kilometru. No a na D1, jestliže jedete od Brna, teda od Brna do Brna, od Prahy, tak je fronta začínající už před Ostrovačicemi. Dneska máme kratší kolonu před Rohlinkou, jenom od 212. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes podprůměrné teploty a mraky. Má být oblačno až zataženo, jasno, večer místy na Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé přehánky spíš na horách severní poloviny území, zpočátku nad 800 metrů i sněhové. Napadnout by mohly 2 cm. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Jemelka asi mistrovství světa v Americe nakonec nekopne. Obránce Plzně musí na operaci kolena. Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah mohou dosáhnout až 20 milionů korun. Správa Národního parku uvedla, že od soboty žádné nové ohnisko neobjevila. Viceprezident hospodářské komory Štefl už není ve vazbě. Policie ho stíhá v kauze údajného zneužívání dotací na inovace. Podle státního zástupce důvody vazby pominuly. Mladá Boleslav bude hostit třetí dějství seriálu Kolo pro život.
2: Už tento pátek se uskuteční velký dětský sportovní den. V sobotu jsou na programu závody pro děti až po bikerskou elitu dospělých. To však omezí dopravu a bude Konivova ulice jednosměrná z Ptácké. Z Čejetic směrem dolů bude průjezdná. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec Tesla svolává 200 vozů Cybertruck kvůli riziku, že jim mohou při jízdě odpadnout kola. Problém se týká levnější verze s pohonem zadních kol, u níž mohou praskat brzdové kotouče. To byly krátké zprávy na Beatu.

0: This is not joke. Ano, není taky vtipem, že bubeník Iron Maiden vydává knížku. 22. října by měla vyjít autobiografie Nico McBriana s názvem Hello Boys and Girls. Dneska je 13. května, dneska můžete na Beatu v detektivce vyhrát jeden ze základních pilířů sci-fi literatury, Válku světů, přelomový vědecko-fantastický román britského spisovatele Herberta George Welsha z roku 1898. Jsme v roce 2026, ani dneska někdo úplně nechápe, jak to funguje se záchranářskou uličkou a vůbec s chováním na silnicích. Tohle to vzkaz z býťácké aplikace.
1: D1 z Prahy na Brno. Pánové, já žasnu, tady jede sanitka v levém pruhu a nikdo ji prostě nepouští. Já jenom koukám nevěřícně, jak prostě se tady prodírá tím levým pruhem. Jeďte laskavě na stranu.

Olda Říha má příští pondělí 78. narozeniny, tak to nabítu oslavíme o víkendu dvojprofilem. Kromě katapultu taky zavzpomínáme na Joea Cockera, od jehož narození to příští středu bude 82 let. A býťáci, je to jenom pár hodin, co vyšla první skladba z nové desky kapely Deep Purple. To album vyjde 3. července a první vlaštovka se jmenuje Arrogantní chlapec.

Na rádiu být v premiéře novinka od Deep Purple, Arrogantní chlapec. Jmenuje se Billy, je to takový špinavec, rozcuchaný, negramotný, ale mazaný. Žije si podle svého, což ostatní vnímají jako aroganci. Tak já nevím, jak u vás, ale za mě dobrý. Na 3. červenec a na jubilejní 20. album Deep Purple, které má být nejtvrdším za poslední léta, tak na tu desku já se moc těším.

Za 10 minut bude 8 hodin, jsme na počátku středy 13. května 2026. Už jsem vás dneska zvala na několik koncertů. V další hodině ty pozvánky ještě zopakuju. Taky jsem říkala, že dneska můžeme jít v Brně fandit našim házenkářům, kteří proti historicky nejúspěšnější reprezentaci, tedy proti Francii, budou bojovat o účast na mistrovství světa. No a taky dneska začínají v ženské pingpongové extralize po bezmála 2 týdnech semifinálové série dámské, tedy extraligy. Už dneska hostí Havlíčkobrodský ostrov, tým T je Ostrava, KST. No a taky dneska začne série mezi Hodonínem a Moravským Krumlovem. Obě utkání jsou od 18 hodin, kdybyste se chtěli jít mrknout. Jinak odvety, ty jsou na programu v neděli. Hraje se na 2 vítězná utkání, do 3 vítězných bodů, na jednom stole.

Po Neilovi Youngovi to na beatu přebere Eric Clapton. Dáme si písničku, která u nás doma dostala pracovní název Car Keys. Tak doufám, že vaše klíče od auta s vámi dneska nehrají na schovávanou. Eric má večer koncert v Německu v Mannheimu a minulý týden ve čtvrtek nedohrál akci v Madridu. Naštvaně odešel z pódia, když mu během přídavku něco vyslal jeden z přítomných diváků na pódium. Prostě byl přímo do hrudi zasažen něčím, co vypadalo jako obal od LPčka. Vlastně nějaký pitoma z davu.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin, pojďme se podívat na informace z provozu.
2: Ahoj, tady Martin, jedu po D1 směrem na Prahu, 46. kilometr. Najednou se v levým pruhu objeví šipka silničářů bez předchozího upozornění nějaké další šipky, která by předtím měla být, tak si dejte bacha, čau.
1: D1, 46. kilometr na Prahu, tak to je tuším někde před Divišovem. Před Brnem jsou na D1, tak klasické fronty v ranní špičce, nic mimořádného, nečekané a tučné je zdržení na 52 od Mikulova. Za sjezdem na Modřice je bouračka, no a zaseknete se už na nějakém 16. kilometru, to znamená kousíček za možností sjet na Hrušovany u Brna. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Techwall, stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Techwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Techwall, stabilita pro váš projekt i vaši peněženku.

0: je 9 až 12 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
0: Hokejista Hertl dnes gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře 3-2 po prodloužení nad Anaheimem. Vegas vede ve druhém kole playoff NHL 3-2 na zápasy. Brankář Dobeš s Montrealem naopak prohrál s Buffalem 2-3 a série je vyrovnaná 2-2. Fotbalista Ronaldo byl blízko prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize. Jeho An-Nasr ale v závěru inkasoval kuriozní gól a po remíze s Al-Hilálem musí na oslavy ještě čekat. Dvě kola před koncem vede o 5 bodů. Úřady ukončily vyšetřování nákupu nemovitostí premiéra Babiše na jihu Francie. Případ se týkal podezření z praní špinavých peněz a daňového úniku. Závěr ale zatím není veřejný. Na řece Moravě u Kroměříže hasiči likvidovali únik neznámé látky, barevné skvrny byly až po kvasice. Odborníci odebrali vzorky vody, aby zjistili, o co šlo. A nakonec České dráhy v sobotu posílí spoje kvůli pochodu Praha-Prčice. Více Vanda Rajnochová z tiskového oddělení ČD.
2: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Dnes je středa s datem 13. května a býťácké zprávy končí. Dáme si raš.
1: Radio B. Classic Rock.

Viděli jste ten vizuál k plakátům, co je k chystanému turné Rush s názvem 50 a něco? Ti dva ptáčci sedící na drátech od semaforu, jeden pak ještě odlétá, ale svítí zelená. To je symbolika. Alex a Geddy pojedou po světě šířit tu parádní muziku, co s nimi dělal Neil Peart a ještě předtím John Rusby. Tentokrát pojedou tedy s bubenicí Němkou Anikou. Pokud se za nimi někam po Evropě chystáte, ať to stojí, za to určitě bude.

0: Na jihu Číny se rozehrál turnaj pro tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu. Akce, na které jsou nasazenými mužskými jedničkami David Schweiner se svým novým parťákem Tadeášem Trousilem. Jistou účast v hlavní soutěži mají čtyři české páry. Dneska do kvalifikace úspěšně vstoupili jak Dostál s Redvalem, tak Oliva s Kurkou. Seším jim další minuta na beatu.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Plochodrážník Václav Milík obsadil třetí místo v závodě Masters of Speedway v německém Moorwinkelsdamu, vyhrál domácí Bledorn, druhý skončil Australan Doyle. V polském Řešově pak vyvrcholilo mistrovství Evropy družstev, zlato vybojovali Dánové. Vrcholná mezizemská utkání v národní házené hostil Sokol Krčín. Muži Čech porazili Moravu 21-19, ženy západu zvítězily nad východem 17-15. Nejlepšími hráči roku byly vyhlášeni Martina Bažantová a útočník Marek Frána. Svaz zároveň zahájil snahu o zápis sportu na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Jihoafrický golfista Premlal ovládl turnaj Catalonia Championship v Barceloně s náskokem 14 ran. Od 26 let starého rekordu vůdce ho dělila jediná rána. To byly středeční sporty.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu B.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8:30, měli jsme tu Stromboli a rytíř dobrá a zpívající a tančící basák Vilda Čok s bypassem bude v sobotu hrát na festivalu Osecká pohoda, tedy kousíček u Hořovic na Berounsku. Budou tam i Vanuatu nebo Plzeňáci Odysea. Tak na Plzeňsku je doprava plynulá, na plzeňské dálnici v ranní špičce před Prahou zpomalení od 7. kilometru. Větší problémy jsou na příjezdu do metropole od Strakonic, protože na D4 se zaseknete u Jíloviště na 9. kilometru, a to z toho důvodu, že před sjezdem na Lipence se vyvrátil jeřáb, leží tam v pravém pruhu. A 52, to je příjezd do Brna od Mikulova, tak ten má až 40-minutový zásek, a to od Hrušován, protože za Modřicemi se v levém pruhu stále řeší srážka 3 aut. Dobrou jízdu!
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes podprůměrné teploty a mraky. Má být oblačno až zataženo, jasno, večer místy na Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé přehánky spíš na horách severní poloviny území, zpočátku nad 800 metrů i sněhové. Napadnout by mohly 2 cm. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalista Jamal Casey mistrovství světa v Americe nakonec nekopne. Obránce Plzně musí na operaci kolena. Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah mohou dosáhnout až 20 milionů korun. Správa Národního parku uvedla, že od soboty žádné nové ohnisko neobjevila. Viceprezident hospodářské komory Štefl už není ve vazbě. Policie ho stíhá v kauze údajného zneužívání dotací na inovace. Podle státního zástupce důvody vazby pominuly. Mladá Boleslav bude hostit třetí dějství seriálu Kolo pro život.
2: Už tento pátek se uskuteční velký dětský sportovní den. V sobotu jsou na programu závody pro děti až po bajkerskou elitu dospělých. To však omezí dopravu a bude Konivova ulice jednosměrná z Ptácké. Z Čejetic směrem dolů bude průjezdná. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec Tesla svolává 200 vozů Cybertruck kvůli riziku, že jim mohou při jízdě odpadnout kola. Problém se týká levnější verze s pohonem zadních kol, u níž mohou praskat brzdové kotouče. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Ano, těšíme se v létě na příjezd Stinga do Prahy, ale už dneska můžeme jít na koncert. Například trio Michala Prokopa, tedy Michal s Honzou Hrubým a Pavlem Marcelem, dneska hrají v Kladně v Dundee Jamu, kde za dva týdny ve středu bude trio Ivana Hlase a to dneska koncertuje v Praze Písnici v centru Jasoň. Luboš Pospíšil s kapelou 5P zakončuje turné k 75. narozeninám a dneska budou hrát v ostravském baráku. V Praze v Rock Café si můžete užít koncert divoženek kapely D Egony, tohleto kvarteto se připravuje na letní natáčení čtvrté desky, takže třeba vám tam dneska v Rock Café zahrají i nějakou novinku. V městském společenském domě v Kolíně bude hrát Petr Kalandra Memory Band a v Olomouci v Bounty Rock Café si můžete užít muziku Pink Floyd v podání kapely Distant Bell a průchodem pozítří v pátek v Olomouci v Bounty Rock Café má koncert kapela The Animals, vedená bubeníkem a zakládajícím členem tohoto souboru Johnem Steelem a příští středu budou hrát v Kyjově. Nebojte, ještě vám to připomenu.

Britský spisovatel Herbert George Wells si sám pro sebe jako epitaf navrhl: zatraceně blázni, já jsem vám to říkal. Tak já nevím, jestli mu to opravdu pak na náhrobek dali, ale vejvodák vám dá možnost od tohoto spisovatele, který byl 4x nominován na Nobelovu cenu za literaturu, ale nikdy ji nezískal, nebo spisovatele, který předpověděl vynález atomové bomby, tanků nebo internetu a leteckou válku, tak vám dá možnost vyhrát jednu z jeho nejznámějších knížek. Ta knížka, ta se samozřejmě jmenuje Válka světů, přelomový vědecko-fantastický román, který v době viktoriánské Anglie zjišťuje, jak to dopadne, když na Londýn dopadnou Marťani v kovových válcích. Jinak možná, že jste viděli film Stevena Spielberga, jenom ten přesunul ten příběh, který z konce 19. století do současnosti, no a s Predátory se v tom filmu utkal Tom Cruise. Jo a mimo chodem, na počest Herberta George Wellse je pojmenován kráter na odvrácené straně měsíce. Tady na Beatu po 9. hodině roková detektivka a v ní můžete vyhrát Válku světů.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ale jo, i 5 minut před 9 zůstává kolona na dojezdu do Brna od Mikulova po 52 od Hrušovan. Za Modřicemi se došetřuje nehoda 3 aut v levém pruhu. Na příjezdu do Prahy od Strakonic na D4 se před sjezdem na Lipence vyvrátil jeřáb. Brzdí se u Jíloviště. Zpátky ale na Jižní Moravu, pokud v Brně čekáte někoho od Bratislavy, možná přijede o chviličku později, protože na D2 kousíček za hranicemi je nehoda se zraněním. A s kolonou taky počítejte před Hradcem Králové na D11 od Prahy. Zpomaluje se na 73. kilometru, protože od 75. zavřeli silničáři pravý pruh. Já uzavírám tady nabítu středeční ráno s datem 13. května 2026 a přeji vám hezký den.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky s kladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes oblačno až zataženo, jasno, večer, místy na Moravě a ve Slezsku, ojedinělé přehánky, spíš na horách severní poloviny území. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17, na západě a místy severu Čech jen 10 až 13. Zítra oblačno až zataženo, postupně zaprší nejprve místy v Čechách, pak na Moravě a ve Slezsku, večer i trvaleji. Na severozápadě Čech se v mezičase objeví i polojasno. Teploty 12 až 16. Na západě 9 až 12 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
2: Cyklista Narves vyhrál čtvrtou etapu Gira po přesunu do Itálie. Novým lídrem závodu je Ital Ciccone. Jan Hirt dojel se stejným časem jako vítěz a celkově je desátý. Bratři Kopečtí jsou ve druhé stovce. Puškařka Dubská získala na mistrovství Evropy ve sportovní střelbě bronz v juniorské třípolohové malorážce. 19-letá česká reprezentantka v Osijeku nestačila ve finále jen na dvě polky. Ministr pro sport Šťastný chce po výtržnostech při pražském fotbalovém derby zpřísnit pravidla na stadionech. Navrhuje zákaz zahalování obličeje, vyšší pokuty za vběhnutí na hřiště a tvrdší postihy za narušování pořádku. Z úřady jedná také o využití kamer s rozpoznáváním obličejů.
4: V řadě zemí tato věc Evropy existuje, ale v České republice úřad na ochranu osobních údajů využití špičkových technologií, včetně umělé inteligence, zamezil. Budu s nimi hovořit o legislativních možnostech, které by mohly umožnit právě využití těch kamerových systémů.
2: Z baziliky v Jablonném v Podještědí ukradli lebku svaté Zdislavy. Pachatel rozbil vitrínu a utekl, policie má nekvalitní kamerový záznam. Pražský arcibiskup Přibyl označil krádež za zdrcující kvůli historické i duchovní hodnotě. A nakonec, aplikaci Záchranka používají po 10 letech téměř 4 miliony lidí. Pomoc přes ní lidé přivolali ve více než 220 tisících krizových situacích. Nově nabízí také videohovory, které záchranáři využili asi 30 tisíckrát. Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 13. května 2026.
0: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Radio B. Zrovna právě teď, 8 minut po 9, to vyšlo akorát na začátek detektivky jako takové, to je středeční, já jsem Vejvodák, hezký den vám přeji. Je tady knížka Válka světů od Herberta George Wellse, už jsme o ní mluvili minulý týden, včera hodně, je to jeden z nejslavnějších románů na téhleté planetě. Je to o tom, jak mimozemšťané, konkrétně Marťani, napadnou naši zemi a my ve své nabubřelosti jako lidstvo, který si myslí, že už všechno zná a všechno ví a že je dokonale vyzbrojeno, tak schoříme jako papírový čertí. Kdo máte chuť na tenhle román, třeba jste ho ještě nečetli, jo, tak ho můžete díky tomu, že poznáte, jakou kapelu dneska hledáme, dostat tím způsobem, že vám ho pošleme kurýrem a ten vám ho až pod frňák přinese a vy nebudete muset udělat pro to vůbec nic, krom tedy toho, že poznáte, jakou skupinu hledáme. Tady je hned první indicie, první nápověda, aby jsme se s tím dlouho necrcali, i když považuju tuhle detektivku jako za trošku těžší. Možná pro někoho to bude triviální, ale je pravda trošku těžší. Tady je první indicie.
1: Dobrý den, tady je hala Big Head. Zdravíme hokejový národ v České republice. Zvlášť zdravíme dav lidí před těmi velkými obrazovkami v Praze na Staroměstském náměstí, v Brně v Bobby centru a v dalších našich velkých městech i v těch menších. Poslední předzápasové rituály v turnaji století. Hráči prováděli obvyklé rituály před zápasem, znovu došlo na pohlazení skleněného slona. Vladimír Ružička a Alexej Žamnov na zahajovacím buli v finále 18. zimních olympijských her.
0: Myslím si, že každý z nás je pamatuje, kde byl v tu dobu, kdy jsme v Nagánu v roce 1998 vyhráli olympijský turnaj století a získali jsme zlatou olympijskou medaili hokejovou. Teď akorát vědět, proč jsem tenhle záznam použil v první nápovědě středeční detektivky na beatu. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Dneska tady hrajeme o knížku Herberta George Wellse Válka světů, slavný to román. První nápověda byla v éteru 210 32 33 34 je telefonní číslo. Rádio, prosím.
4: Franto,
3: ahoj. A to mě zajímá, Franto, co ty jsi si vymyslel, hele, proč zrovna, nebo co, hele, povídej.
4: Big Head, zkusím Michala podívat.
3: No. Jako Big Head, jasně, rozumím, to by k tomu sedělo, možná kdyby tak třetí nápověda, kdyby jsme hledali Michala Pavlíčka, jo, tak bych to tam dal, ale jako ten klobouk by tam jako seděl, jako na palici, dá se říct teda, ale přitom je to úplně jiná skupina. Jo, Franto. No, hele, a máš to za sebou dneska, tak zatím, čau, ahoj. I když, pozor, jo, nemusí to mít Franta za sebou, protože jsou tací, kteří se dovolávají i vícerokrát během jednoho, mají prostě takové štěstí. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
5: Čau, tady Milančo. Hele, není to Deep Purple?
3: Deep Purple to nejsou, zrovna Kachna hrála dneska tu novou věc od nich, to je pecka, čověče.
5: Jo.
3: Hele, všechna
5: Made
3: čest.
5: Made in Japan, čověče.
3: Jo, Made in Japan, jakože by no. přes tohle album by jsme se, jasně, Nagano, Japonsko, jako dobrý, ale přitom špatný, no nedá se svítit.
5: Je to.
3: Jo, díky, příště. Zatím, čau. Ano, přesně tak, určitě příště, eventuálně by to mohlo vyjít. Třetí v pořadí je kdo? Rádio Beat, prosím.
6: Čus, Kevin Budák, Ukeliš, Ústí.
3: Nazdar, do Ústí.
6: Ale zkouším hádanku, Big Head, Pavlíček.
3: Teď zrovna, když jsme o tom mluvili před chviličkou, jo, to by...
6: Říkal jsem,
3: hele, je to trošku těžší, ale že by to bylo až takhle těžký, že bych pustil Big Head a to by se rovnal Michal Pavlíček, tak takhle těžký to není dneska,
6: a jo. Zkusím jsem to, no.
3: Zkoušej dál, pátrej zatím, čau.
6: Díky, čau.
3: Ještě někdo, nebo bychom dali druhou nápovědu, Radio Beat, prosím.
7: Tady Jirka, pozor.
3: Jirko, jestli mi řekne, že to je Michal Pavlíček, tak budu skřípat zubama, nebo?
7: Tak Pavlíček to nemusí být.
3: Nemusí, vy? To jsem ti napověděl. Tak koho hledáme dneska teda, podle tebe, Jirko?
7: Zkusíme Stromboli.
3: Dobře, hele, dej tam rovnou i pražský výběr, aby jsme to vystříleli,
7: yes,
3: jo,
7: yes.
3: A Monika Načeva a tuhle to, a máme to, máme Michala, máme vyřízený od dneska. Poslouchej, druhá nápověda, druhá indicie, možná takhle, když to vlastně nevíš, tak chviličku to trvá, jo, než to člověk pozná, ale ten hlas je samozřejmě potom k tomu jasně přiřaditelný. Mluvím o druhé nápovědě, která teď zazní, strašně slavná píseň, zpívaná ale někým jiný, v duetu s tím, kdo to napsal. Ty bláho, to byla věta. Tak poslouchej. Mm-hmm. Čau, ahoj.
7: Dobrý. Čau.
8: Taky jsem se narodil boss, jako každý chlap.

0: zaráží mě právě to, že je to jasné až příliš, řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
1: No tak jasné, podle toho, co píšete a čtu tady e-maily a zprávy a podle toho, co voláte, tak zatím to jasné moc není. Uvidíme, třeba se teď posuneme. 210 32 33 34 rádio, prosím.
2: No ahoj, Zdarec, tady je Martin.
1: Martine, já ti držím palce. Poznal jsi ty dva chlapy, co zpívali tu druhou nápovědu?
2: Janda s Kamilem Střihavkou.
1: Správně, tady jsme dobře. A dál teda, jak to pokračuje?
2: Já jsem na to šel jinak. Říkal jsem si Olympik, to je kopec, že jo? Nebo Olympie kopec, hora. V Japonsku je Fuji. Tak jsem si říkal Silver Mountain, to znamená Rainbow.
1: Ty koso, hezky, jako pěkná úvaha. Já když si řekne Olympik, tak mě napadne loď teda, jo, nebo třídy Olympik, Titanic a tyhle ty. Ale není to tak, jo, je to jiná kapela, která nám trošičku zapadá i do toho, o jakou knížku dneska hrajeme. A ta první indicie, to si poznal, že jo, to bylo finále, nebo řekni to sám.
2: To bylo Nagano, když jsme slavně zvítězili a je to nehynoucí sláva pro naše hokejisty.
1: Ano, přesně, 1-0 nad Ruskem, Petr Svoboda dal góla, teď mi tady někdo psal, že góla dal Petr Svoboda, tudíž hledáme Free, jako jo, Svoboda Free, ale ani kapela Free to není. Byla to poslední bitva našich hokejistů na olympijském turnaji století v roce 1998 v japonském Naganu. Poslední bitva, jestli náhodou nenarážím na takový projekt té kapely, kterou dneska hledáme. Zatím ti děkuju, měj se, čau.
2: Tak, měj se, ahoj.
1: To byla trochu taková úvaha, která někomu může pomoct, někdo kroutí hlavou a říká si, ten pitomec nám zatím ještě pořádně nenapověděl. Rádio Beat, prosím, kdo teď?
3: Ahoj, tady Vláďa z Plzně.
1: Vláďo, povídej.
3: Já bych zkusil Bob Dylan.
1: Proč Bob Dylan? Zrovna.
3: No tam bylo něco o tom klobouku.
1: No.
3: No a on vystupuje většinou v klobouku.
1: Ale tak... To jich je mraky, že jo, muzikantů, co vystupují v klobouku. Jasně, no. Robert Kodym, viděl jsi ho někdy bez klobouku?
3: Ne, neviděl.
1: No vidíš.
3: Dobře, no tak
1: něco. Takže zatím blbě, měj se, čau. Ale toho klobouku už bych se jako nebál, nebo takhle, bál bych se ho, opustil bych klobouk, zaměřil bych se na tu poslední bitvu, na ten final battle. Je tam někdo ještě, nebo bychom, Ergo, proč to nejde teďko? Jo, už to běží. Rádio Beat, prosím, teď jsem se chvilku lek. Ano?
4: Zdravím, tady Radek.
1: Nazdar, Radku, já tě typu tak od někač z Jižní Moraví, nebo ne?
4: Ne, trošku severněji, Střince.
1: Střince, tak ze severní, ne. Ze Slezska, dobrá. Tak ve Slezsku, jak to máte teda dneska, koho hledáme?
4: Tak pokud Boss, tak bych zkusil, že hledáme Bruce Springsteen.
1: Boss, Bruce Springsteen, ještě bychom taky mohli hledat skupinu Root, naší českou, že jo, přes Bosse. Ale je ještě jiný Boss, který nám naprosto přesně pasuje do dnešní detektivky, kdy hrajeme o knížku Válka světů, jo, tak děkuju, zatím čau. No a ještě jeden pokus před třetí nápovědou, která by vás mohla, i když já už jsem teďko malinko jako to načnul, Rádio Beat, prosím.
5: No, tady Jardo ze Sradky, ahoj.
1: A zdar Jardo, jak je to teda dneska?
5: No, Boston by to mali být.
1: Boston?
5: Ano.
1: Kvůli komu?
5: No tak Boston.
1: Jo, Boston. Dobře. Boss?
5: Co?
1: Boston. Ano, to sedí, ale nejsou to Boston.
5: Je to
1: kapela jiná, americká teda, taky. A ještě jednou připomínám, Herbert George Wells je autorem knížky
5: ano.
1: Válka světů.
5: Dobrý.
1: Tak poslouchej třetí nápovědu, i když ona ta třetí nápověda už jako by přišla sama, jo. Tak tady je, zatím čau, ahoj.
5: Ahoj.

Bruce Springsteen je boss, jsou ještě další bossové na světě. Budiš tato detektivka středeční na beatu, pamatovaná jako detektivka, kdy během 3 minut dvakrát zazněl hlas Petra Jandy.

0: Studio Beat.
1: Tak třeba po želvě už to uhodneme. Dnešní středeční detektivku 210 32 33 34. Rádio, prosím.
2: Čau, Buben, Ostrava.
1: Nazdar, Buben, Ostrava. No vidíš, tak no, co, ne. Jak je to?
2: Není to Loudness?
1: Loudness? Ne.
2: No, tak Nagano, tak Japonci, ne?
1: No samozřejmě, jako je Nagano, je japonské město, zrovna se tam konala olympiáda, ne teda úplně nějak jako blízko, bylo to v roce 1998, ale to víme.
2: Samozřejmě, já si to pamatuju.
1: No tak, kdo si to nepamatuje, že jo? Možná ten, no, kdo tak se narodil v roce 98 a dál. Ty si to logicky, ano, pamatovat nemůžou. Je to jinak.
2: 97 si to nepamatuju.
1: Taky ne, no. Možná no, ani 96, si tak říkám.
2: No.
1: Tak jsme si to sesumírovali, tu biologii toho, od kdy si tak člověk může něco pamatovat, ale zatím jsme se nedopracovali k výsledku detektivky. Hezký ráno ti přeju, měj se, čau.
2: Taky, já to beru jako Japonec, Japonec.
1: Výborně, tak zdravíme, Buben, do Ostravy, čau, ahoj.
2: Čau.
1: Panečku, někdo další s nějakým nápadem, který by to jako uzavřel, tu dnešní detektivku, rádio, prosím.
3: Hrad, tady Dave.
1: Dave, zkus to.
3: Zkouším, Man Over.
1: Proč?
3: Nějak mě tam navádí ten boss, že to byl bývalý nějaký muzikant Man Over.
1: No, bývalý zakládající člen kapely Man Over.
3: No,
1: jasně, Ross the Boss, Ross the Boss, ale bohužel před 7 týdny ve věku 72 let zemřel Ross the Boss, nicméně je to ikona, která jeden ze zakládajících členů skupiny Man Over. No a co ta poslední bitva Česko-Rusko Nagano 98, 1-0 výhra, poslední
3: to
1: bitva.
3: To mě vůbec nic neřeklo.
1: To je ten projekt, který vlastně měl úplně ukončit fungování skupiny Man Over, The Final Battle, jo, někdy v roce mezi lety 2015-2019 obrovské turné po celém světě, kdy řekli, a tohle to je nakonec, poslední bitva, a prdlajs, nakonec to ještě neskončilo, ale k tomu se dostaneme. Ano, vyhráváš. Dneska jsou to Man Over, máš tady knížku Válka světů, kterou napsal Herbert George Wells. Prostě nepleť si ho s tím jeho jmenovcem, to byl George Orson Wells, jak to říkal do toho rozhlasu v Americe. A zblbnul Američany, že Marťani přistáli v New Jersey. I když mohl bych začít teďko z té knížky něco číst, jestli bych zblbnul vás, ale na 1000000% vím, že určitě ne. Ta knížka je tvoje, posleme ti až po krátkých zprávách a po dopravě budeme až do 10. hodiny hrát Man Over. Těším se, děkuju.
3: Taky, super, díky moc, čau.
0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D2 od Brna na Břeclav na 11. kilometru stojí jeden jízdní pruh kvůli bouračce osobního auta, které trefilo dopravní značku. Na Zlínsku v Pozlovicích na hlavní ulici se srazil autobus a osobní auto. V Brně v Kořískově ulici vyšetřují bouračku dvou osobáků a stejně tak dvě osobní auta se srazila v Hejdukově ulici v Olomouci. A ještě Táborsko, Sezimovo Ústí, i tady, ale bohužel jsem si nenapsal, kde přímo v Sezimovo Ústí. Je tam bouračka dvou osobních aut v Sezimovo Ústí a proto v celém Sezimovo Ústí počítejte, že můžete narazit na dopravní nehodu dvou osobních vozů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
4: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes podprůměrné teploty a mraky. Má být oblačno až zataženo, jasno, večer místy na Moravě a ve Slezsku. Ojedinělé přehánky spíš na horách severní poloviny území, zpočátku nad 800 metrů i sněhové. Napadnout by mohly 2 cm. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech 10 až 13.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Fotbalista Jemelka asi mistrovství světa v Americe nakonec nekopne. Obránce Plzně musí na operaci kolena. Škody po požáru v Českém Švýcarsku a náklady na zásah mohou dosáhnout až 20 milionů korun. Správa Národního parku uvedla, že od soboty žádné nové ohnisko neobjevila. Viceprezident hospodářské komory Štefl už není ve vazbě. Policie ho stíhá v kauze údajného zneužívání dotací na inovace. Podle státního zástupce důvody vazby pominuly. Mladá Boleslav bude hostit třetí dějství seriálu Kolo pro život.
2: Už tento pátek se uskuteční velký dětský sportovní den. V sobotu jsou na programu závody pro děti až po bikerskou elitu dospělých. To však omezí dopravu a bude Konivova ulice jednosměrná z Ptácké. Z Čejetic směrem dolů bude průjezdná. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec Tesla svolává 200 vozů Cybertruck kvůli riziku, že jim mohou při jízdě odpadnout kola. Problém se týká levnější verze s pohonem zadních kol, u níž mohou praskat brzdové kotouče. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Rádio

Dneska jsme v detektivce na beatu hledali americkou skupinu Manowar, tahle skladba se jmenuje Metal Warriors. Je to tak, že když to vezmu odzadu, poslední nápověda, tři sestry, válka, sloky, Karel Čapek měl válku, smloky, tak tři sestry mají válku, sloky, válka a Manowar, tak, nebo War, tak sedělo to k sobě, i jsme i během vlastně těch telefonátů, tak jsme k tomu směřovali. Ve druhé nápovědě to byl Django, tedy Petr Janda a Kamil Střihavka, ve skladbě Taky jsem se narodil boss, útok na Rosede Bose, Rost Boss je zakládajícím členem Manowar, bohužel, jak jsem říkal, před 7 týdny ve věku 72 let zemřel. No a první indicie finále olympijského turnaje v Nagánu mezi námi a Ruskem, vyhráli jsme 1-0 gólem Petra Svobody, tak byla to poslední bitva našich hokejistů na olympijském turnaji a byla to narážka na poslední bitvu, tedy Final Battle, což měla být poslední bitva skupiny Manowar jako světové turné mezi lety 2015, 2016, 2019. Ono takhle, oznámeno bylo v roce 2016 to turné s tím, že kapela potom ukončí svoji činnost. Turné se táhlo až do toho roku 2019. Na jaře mimochodem hráli Manowar v rámci tohoto turné i u nás v Brně. To bylo v březnu a pár týdnů na to pak Manowar jako první kapela v Arktidě vystoupili na Špicberkách. Neplec Arktidu a Antarktidu. Na Antarktidě byla Metallica, jasně, ale v Arktidě na Špicberkách to byly právě Manowar. Na konci roku 2019 potom Joey DeMaio jako frontman řekl, že hlavně tedy kvůli fanouškům kapela končit nebude. A dobře tak udělali. Mimochodem, ta další skladba, kterou si teď od Manowar dáme, tak je ze stejného roku, jako z toho roku, kdy jsme v tom Nagánu porazili ty Rusy a vyhráli jsme zlatou medaili.

Jenom v rámci akce Hlídej si svého moderátora, za což jsem samozřejmě rád. Říkal jsem, že tahle skladba Kingdom Come od kapele Manowar je ze stejného roku, kdy jsme v Nagánu udělali zlatou olympijskou medaili v hokejovém turnaji století. Je to mílka, i když čerpám z našeho archivu, kde máme Kings of Metal desku 1998. Ale je to chyba, protože ta deska vyšla o 10 let dříve, v roce 1988. To je jenom, aby to bylo spravedlivý, abych vás netahal za fusekli, takže ne 98, ale 88. Říkal jsem si, že v 98. to už byla úplně jiná doba. To už jsem hrál diskotéky a bylo to tak, že v 97. se mi narodil syn. Já jsem odešel hrát diskotéku jednou takhle večer a vrátil jsem se a kluk šel s taškou na zádech do první třídy do školy. Tak dlouho jsem byl pryč.

0: v programu Rádia B 20 vteřin před desátou končí dnešní středeční detektivka na beatu. Proto, aby ta zítřejší mohla začít v podobném čase, tedy lehce po 9. hodině. Už teď se na ní těším a jsem zvědavý, jak si právě se čtvrteční detektivkou poradíte. Teď doprava.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Jak už od nás víte, na dálnici D2 od Brna na Břeclav na 11. kilometru v jednom z nich pruhů se srazilo osobní auto s dopravní značkou. Pozor také na D11 ve směru na Hradec Králové na 75. kilometru se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahuje záchranka, hasiči i policisté. Na D52 na 26. kilometru od Pohořelic na Brno pracuje údržba a udržují zeleň opatrně a na D5 se jedete-li od Plzně na Prahu nebo od Berouna na Prahu od 9. kilometru na konci D5 se popojíždí směrem na Zličín. To zdržení pro osobní auta je tam přes čtvrt hodiny určitě. A ještě Praha, Korunní ulice nahoře u Vinohradské vodárny, srazila se tam tramvaj a dodávka.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Change the world. Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz.
1: Beatová síň Sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in Memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň Sláva. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, jasno, večer, místy na Moravě a ve Slezsku, ojedinělé přehánky spíš na horách severní poloviny území. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17 na západě a místy severu Čech jen 10 až 13. Zítra oblačno až zataženo, postupně zaprší nejprve místy v Čechách, pak na Moravě a ve Slezsku, večer i trvaleji. Na severozápadě Čech se v mezičase objeví i polojasno. Teploty 12 až 16. Na západě 9 až 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisté Baníku se stále víc propadají. Podrobnosti Petr Plintovič.
4: Ostrava ve skupině o záchranu prohrála na Slovácku 1-2 a v tabulce je dvě kola před koncem poslední o 3 body za Duklou, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Teplice vyhráli ve Zlíně 4-2 a definitivně slaví záchranu. Ve skupině o titul Sparta remizovala s Plzní 0-0 a pokud dnes večer Slavia porazí Jablonec, tak získá titul.

0: musela na STK každý rok a auta s trvale vypnutými asistenty, například systémem start-stop, by kontrola neprošla. Cílem je především snížit počet vážných nehod do roku 2030. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 13. května. Teď si poslechněte Lynyrd Skynyrd.
1: Classic rock.

To byl pan Joe Satriani, Surfing Windy Alien. Dneska, ne, včera taky ne, ale v pondělí si myslím, že jsme měli Joea Satrianiho právě v Detektivce. 3 minuty nebo 4 minuty po 10:45 dopoledne. Já jsem před chviličkou tady ve studiu absolvoval velmi zajímavý rozhovor. Přišel jsem na kus řeči kolega Petr Korál a dali jsme několik fundovaných věd na téma naše nejvyšší hokejová soutěž a naše nejvyšší fotbalová soutěž. No a Petr Korál jako dlouhodobý celoživotní fanoušek Dukly Hlava jenom přemítal na hlas, co by se všechno stalo, kdyby náhodou eventuálně nikdo to nepřivolává, ale jenom tak o tom hovořil, co by se stalo, kdyby Baník náhodou spadnul z první ligy, co by všechno se jako, co by následovalo potom, kdyby náhodou to Baníku letos nešlo. Baník je poslední, ještě samozřejmě je několik šancí, co se týče nadstavby, uniknout Hrobníkovi z lopaty. Nicméně zajímavé věci Petr Korál tady vyřknul. Nicméně dneska Petr Korál má svůj pořad Uši Rádia Beat, začíná v 7 hodin večer a pozval si dnes do studia Matěje Lipského. Matěj je zpěvákem skupiny Projekt 13, krom jiných aktivit, které Matěj Lipský má, a věřím tomu, že dneska, kdo bude od 7 hodin večer poslouchat Uši Rádia Beat s Petrem Korálem, tak si pošmákne. My si pošmákneme za okamžik, ne že bychom si teď už Vladimíra Mišíka nepošmákli, ale hned po Vláďovi Mišíkovi budeme hrát nádhernou rádiovou verzi, která má 13 minut skladby Shine on a Crazy Diamond v živé verzi od skupiny Pink Floyd, ale až po jednohubkách.

Ekvilibristika na saxofon, Shine on a Crazy Diamond, skupina Pink Floyd v živé verzi, tahle skladba, jak jsem říkal, krásná 13 minutovka. Teď je 7 minut po půl 11. dopoledne, za chvíličku Stoney, Kiss, taky AC/DC a menšinové sporty. České taekwondo má další medaily z mistrovství Evropy a pokračoval také český motokrosový mistrák. Petr Kovář zná jména nejlepších, uslyšíte za chvilku v menšinových sportech.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Českou má medaili z mistrovství Evropy v taekwondu. V Mnichově získala v kategorii do 62 kg bronz Petra Štolbová. Ve sbírce má nyní stříbro a dva bronzy. Český motokrosový šampionát pokračoval v Dalečíně na Vysočině, více Petr Kovář.
2: V hlavní kategorii MX1 překvapivě, ale zaslouženě dominoval loňský vícemistr Slovák Pavel Repčák, jedoucí v barvách Orionu Litomyšl. Závodník domácího týmu HT Group a velký favorit podniku Kuba Terešák měl stejně bodů jako Repčák, ale druhou rundu po velkém souboji nakonec prohrál. Ve 250kách už slavil úspěch týmu HT Group Tomáš Pikard. Obhájce titulu Slovák Jara Katriňák dojel druhý. Ve veteránech bral plný počet bodů Petr Bartoš z Orionu a juniorské 125ky ovládl Stanislav Pojar z družstva JG Moto Action.
1: Na pražském velodromu na Třebešíně si jela 84. velká cena Framaru v dráhové cyklistice. Český sprinter Dominik Topinka získal stříbro, vítězem byl Ital Prodomo. Poprvé v historii si jela i soutěž žen, kterou vyhrála Američanka Mekí, sprinterka Veronika Jaburníková skončila druhá. Plochodrážník Václav Milík obsadil třetí místo v závodě Masters of Speedway v německém Moorwinkelsdamu, vyhrál domácí Bledorn, druhý skončil Australan Doyle. V polském Řešově pak vyvrcholilo mistrovství Evropy družstev, zlato vybojovali Dánové. Vrcholná mezizemská utkání v národní házené hostil Sokol Krčín. Muži Čech porazili Moravu 21-19, ženy západu zvítězily nad východem 17-15. Nejlepšími hráči roku byli vyhlášeni Martina Bažantová a útočník Marek Frána. Svaz zároveň zahájil snahu o zápis sportu na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Jihoafrický golfista Premlal ovládl turnaj Catalonia Championship v Barceloně s náskokem 14 ran. Od 26 let starého rekordu vůdce ho dělila jediná rána. To byly středeční sporty.

Kdybyste vzali tuhle skladbu skupiny Kiss, Loša třeba by mohl a celou si ji takhle vycárali v kafi nebo v čaji, tak si to osladíte úplně nádherně. Kysáci na beatu teď asi 11 minut před 11. hodinou dopoledne. Rychlá dopravní informace pro býťáky, kteří jedou po dálnici D5 od Plzně na Prahu, už jsou někde u Berouna třeba nebo Loděnice, tak D5 je na konci Ucpaná, od nějakého 9. kilometru se popojíždí. Je to hlavně kvůli tomu, že samozřejmě je silný provoz, ale na 4. kilometru je odstavené, porouchané, nepojízdné auto a to zdržení je už teď hodně přes 10 minut. Takže počítejte s tím, že jestli jdete do Prahy a máte nějakou schůzku, můžete klidně stihnout čtvrthodinovou sekiru a pak byste museli říkat, že vám to nevyšlo nebo něco podobného. Tak jenom, abyste na to byli připraveni. Michal Prokop za chviličku, teď je tady Voodoo Lounge, Love is Strong, Rolling Stones.

0: To byl Necha Prokop a Framus 5 v kole Yesterday, 2 minuty necelé, tedy před 11. dopoledne. Čekáme na to, až se tady ve studiu objeví naposledy. Dneska Petr Šimáček. Přečte zprávy. Po zprávách Seven Seas of Rye, taky Petr Kalandra z ASPM. Budeme hrát třeba Deep Purple a Iron Maiden. A u těch Purplů, no, že bychom si pustili tu novou taky. Co?
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Pražský okruh, ten je ucpaný ve směru od letiště kolem D5 a dál k tunelům. Od 24. kilometru se poskakuje, ale zdržení někde kolem 5 minut. Na D5 se z Plzně na Prahu, jak už od nás víte, od 9. kilometru se popojíždí. Na 4. kilometru je odstavené porouchané auto a zdržení přes 10 minut. D1 od Přerova ve směru na Ostravu, kilometr 311, jeden pruh stojí. Zasahují tam u dopravní nehody 2 osobních automobilů. Byli všichni z integrovaného záchranného systému. Brno, Červený kopec, ulice Kamenice, trefilo tam osobní auto sloup. V Plzni na Rokycanské, v kopci od Pětasu nahoru k Tesku se srazila 2 osobní auta a Uherské Hradiště, třída maršála Malinovského od Smetanových sadů směrem ven z města, tedy na Kunovice. Policie tam šetří bouračku nákladňáku a osobáku.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio B. Počasí.
3: Dnes oblačno až zataženo, jasno, večer, místy na Moravě a ve Slezsku, ojedinělé přihánky spíš na horách severní poloviny území. Večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Teploty 13 až 17, na západě a místy severu Čech jen 10 až 13. Zítra oblačno až zataženo, postupně zaprší nejprve místy v Čechách, pak na Moravě a ve Slezsku, večer i trvaleji. Na severozápadě Čech se v mezičase objeví i polojasno. Teploty 12 až 16. Na západě 9 až 12 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Hokejista Hertl dnes gólem a asistencí pomohl Vegas k výhře 3-2 po prodloužení nad Anaheimem. Vegas vede ve druhém kole playoff NHL 3-2 na zápasy. Brankář Dobeš s Montrealem naopak prohrál s Buffalem 2-3 a série je vyrovnaná 2-2. Fotbalista Ronaldo byl blízko prvnímu titulu v saúdsko-arabské lize. Jeho An-Nasr ale v závěru inkasoval kuriózní gól a po remíze s Al-Hilálem musí na oslavy ještě čekat. Dvě kola před koncem vede o 5 bodů. Ceny v Česku rostou nejrychleji za posledního půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5% z březnových necelých 2. Je to hlavně o drahých pohonných hmotách. Naše policie začne prověřovat aféru s kontaminovaným kojeneckým mlékem. Neziskovka IPFAN podala trestní oznámení na Nestlé a Danone kvůli podezření z ohrožení zdraví. Prověřuje se výroba, distribuce i zpožděné stahování závadných výrobků. A nakonec České dráhy v sobotu posílí spoje kvůli pochodu Praha-Prčice. Více Vanda Rajnochová z tiskového oddělení ČD.
4: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
3: To byly zprávy Rádia Beat, po nich Queeni.

Krutí píseň ASPM a Petr Kalandra. Kachna mě teď ještě upozornila SMS-kou, že dneska Petr Kalandra Memory Band hrají v městském společenském domě v Kolíně. Vy, co máte blízko do Kolína, anebo chcete vyrazit na Memory Kalandra Band, na Petr Kalandra Memory Band, můžete dneska do Kolína. Kdyby náhodou jste to dneska nechytli, tak ve sobotu 16. května potom hrají na Ostroužnofestu v Ostroužnu v Nezdicích na Šumavě. Tam, kdo to máte blízko, tak tam taktéž můžete vyrazit. Co se týče muziky, která nás na beatu teď po 11. hodině čeká, budeme hrát Beatles, budeme hrát Deep Purple, mám připravenou skladbu Mary Long, ale vzhledem k tomu, že Purplové chystají nové album, tak bychom mohli oblíznout i něco málo z úplně nové muziky skupiny Deep Purple. Určitě na to přijde řada. Teď ještě před Beatles taková středeční předobědová No Prayer for Dying. Iron Maiden na beatu.

okolností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na rádiu

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Ano, správně, Mary Long, tak se jmenuje píseň, která skupině Deep Purple vyšla v roce 1973 na desce Would You Think You Are. Aktuálně Purplové chystají úplně novou desku. Ta deska vyjde na začátku července, konkrétní datum je tedy 3. července. Jmenuje se Splet s vykřičníkem, tedy cáknutí anebo žblunknutí. A vy si můžete poslechnout, jak to Purplům hraje v roce 2026. Skladba se jmenuje Arrogant Boy.

Že by tedy ty nový Deep Purple zněli nějak zbytečně pomalu, tedy rozhodně ne. Arrogant Boy z desky Splet, která vyjde 3. července, máme se na co těšit.

Tohle jsou Aphrodite's Child, It's 5 o'clock, je 11:45 a 20 vteřin k tomu. Co se týče půlnočních desek, stále je Sting s deskou 57. a 9. úplně poslední, tedy na 6. místě s pouhými 89 hlasy od vás, od býťáků. V porovnání třeba album Dystopia od Megadeth, tam má 359, anebo deska Black Star od Davida Bowieho, tam má 281 hlas. Stíhaná deskou Neměj strach od Něžné noci 262. Ve hře je taky Jeff Beck, Dimitri a právě Sting, ale už od pondělka se Sting drží na chvostu. Mně to přijde nespravedlivý, ale zase na druhou stranu, za koho ho vyměnit, jo? Záleží na vás. V neděli 17. května o půlnoci budeme moudřejší, protože hlasování do půlnočních desek je online, takže hned vidíme, kolik která deska má vašich hlasů. Tak v neděli o půlnoci to stopneme. Dvě desky, které budou mít v ten moment nejvíc hlasů, tak ty zabalíme, zkomprimujeme, tak oni už zkomprimovaný jsou, a pustíme si jednu v úterý večer a druhou ve čtvrtek večer příští týden před půlnocí, aby to byla půlnoční alba. Do celé ankety můžete zasáhnout na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz, najdete to vpravo nahoře, hned vedle fotografie gramofonu, o který se bude hrát v Detektivce příští týden v úterý a v pondělí.

0: bavili Arakajeni s Lucí Bílou, Zimní královna na beatu, za 5,5 minuty bude 12, po té 12. hodině třeba Black Sabbath a Sabbath Bloody Sabbath, pojďme na dopravu, její mračno.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Tedy spousta dopravních informací na 52. na druhém kilometru, je to na příjezdu do Brna od Rajhradu za sjezdem na Bohunickou ulici. Srazila se tam dvě osobní auta, na místě záchranka, hasiči, policisté, opatrně tudy. Na 27. jedete-li z Plzně na Kralovice za Plasama, tedy za obcí Plasy, je to v těch serpentínách směrem na Kralovice, řeší se tam havárka motorkáře, na místě už jsou policisté. Pozor také na 40. na výjezdu z Valtic směrem na Břeclav, tam trefilo osobní auto dopravní značku. Pozor na 62. z Ústí nad Labem, podél Labe na výjezdu směrem na Děčín, stojí tam jeden pruh, protože se v něm srazilo osobní a nákladní auto. Pozor také v Ústí nad Labem ve Vodařské ulici, je to Ústí nad Labem Neštěmice, i tady je dopravní nehoda osobního auta. V Plzni na Borské od nádraží Jižní Předměstí směrem na Karlov se řeší bouračka osobních vozů. Dvou. V Liberci na Ostašovské se srazila dvě osobní auta a ještě Ostrava. V Lihovarské ulici vyšetřují policisté srážku osobního auta s cyklistou.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekvol. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekvol. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekvol. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekvol.cz.
2: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
3: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool.
4: Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Místy s přeháňkami, maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se nepatrně ochladí. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháňky. V Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat. Ojediněle se objeví i bouřky.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Brankář Vlada s českým hokejistům na mistrovství světa ve Švýcarsku nepomůže. Gólman Philadelphia dochytal playoff NHL se zraněnou rukou, kterou si poranil už v sérii proti Pittsburghu. Fotbalista Jemelka se na mistrovství světa v Americe nezahraje, obránce Plzně musí na operaci kolena. Minister pro sport Šťastný chce po výtržnostech při pražském fotbalovém derby zpřísnit pravidla na stadionech, navrhuje zákaz zahalování obličeje, vyšší pokuty za běhnutí na hřiště a tvrdší postihy za narušování pořádku. Z úřady jedná také o využití kamer s rozpoznáváním obličejů. Úřady ukončily vyšetřování nákupu nemovitosti premiéra Babiše na jihu Francie. Případ se týkal podezření z praní špinavých peněz a daňového úniku. Závěr ale zatím není veřejný. V pražských Holešovicích v sobotu nepojedou tramvaje kvůli protipovodňovému cvičení. Přerušení provozu potrvá skoro celý den v úseku nádraží Holešovice, dělnická Vltavská. Omezení se dotkne dnek 1, 6, 25 a 34. Evropská unie by mohla už v létě navrhnout zákaz sociálních sítí pro děti. Podpora přísnější kontroly internetu roste například ve Francii, Španělsku, Řecku nebo Dánsku. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluzovou dvanáctku. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluzová dvanáctka.

Tohle jsou dnes z Nabítu, 3,5 minuty po čtvrt na jednu odpoledne. Mám tady knížku, kterou jsem teď konzultoval s Pepou Lábusem, i když nevěřím tomu, že mě vnímal, páč si připravoval zprávy. Byl jsem v redakci a ta knížka, kterou jsem si tam vzal, tak je knížka, a už si asi tušíte, určená pro toho, kdo zítra při čtvrtku uhodne detektivku. Stane se tedy posledním vítězem detektivky v tomto týdnu. Je to knížka, kterou napsal Jaroslav Částka, jmenuje se Pět kajícných. Je to už na první pohled knížka detektivka, kde o krev není nouze, protože na obale té knížky tak je velká, tlustá, červená pětka, z které kape krev. Pět kajícných od Jaroslava Částky, a když tu knížku otočíte z té strany, kde je ta pětka skrvavená, tak na druhé straně je napsáno: když neumíte chlapa zabít, tak vás to hold budu muset naučit. Kdo byste chtěli tuhle knížku? Zítra v detektivce budete mít šanci, pokud se propasírujete a popasírujete s nápovědami a indíciemi a budete mít ještě kejdu, že se dovoláte do rádia a budete vědět, koho hledáme, Herko, to je proměnných v té rovnici, tak tahle kniha může být vaše.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Bude to už příští týden v pátek 22. května, kdy Zuzanu Michnovou, kterou jsme teď slyšeli ve skladbě Země bojů od Marcia, se budeme uvádět slavnostně do beatové síně slávy. Bude to na večírku Rádia Beat v pátek 22. v Lokti na Tohří. Vlastně v předvečer, kdy budeme den na to v sobotu 23. uvádět další členy do beatové síně slávy. Těšíme se na to, už se to přibližuje a nedá se to zastavit. Za chvilku na beatu Scorpions, taky Cat Stevens anebo Led Zeppelin. Hned po beatoskopu s Petrem Šimáčkem.

0: Kaleidoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Honor připravuje chytrý telefon s baterií o kapacitě 12 000 mAh. Podle úniku má vydržet několik dní i při náročném používání. Za větší výdrž, kterou dnes ještě nenabídne ani řada powerbank, ale zaplatíme vyšší hmotností a tloušťkou telefonu.
0: Beatoscope.
1: Sony uvedla plně automatický gramofon, který zvládne přehrávání vinylů bez jakéhokoliv nastavování. Neřešíte nastavení přítlaku, přenosky, antiskating či vyvažování ramenka. Nabízí vestavěný předzesilovač i Bluetooth, přenos do sluchátek nebo reprosoustav a míří hlavně na nenáročné uživatele.
0: Beatoscope.
1: Brněnský dopravní podnik opravuje 6 historických tramvají T3 a T4, které po dokončení zamíří do Prahy. Renovace probíhá v ústředních dílnách v Medlánkách.
2: První pražská šalina T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Tramvaj musí zvládnout 100 testovacích kilometrů v brněnském provozu. Brněnský dopravní podnik opraví 2 tramvaje ročně. Kompletně tento projekt skončí na konci roku 2027. Opravy zahrnují kompletní odstrojení vozové skříně, otryskání, kontrolu svarů, karosářské opravy, instalaci nových podlah a podlahových krytin, obložení stropu a bočnic, ale také kompletní rozvody elektroinstalace, lakírnické práce i obnovu oken. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Středeční Beatoscope tímto končí.

To jsou Scorpions na beatu 50 vteřin před 3/4 na 1 odpoledne, jenom aby nedošlo k nějaké mýlce, nebo jak se říká, aby to nebyla nějaká mailka. My jsme tento týden v pondělí a v úterý v detektivce soutěžili nebo hráli, jako cenu jsme dávali za to, že někdo uhodl, koho v detektivce hledáme, pokud je pátráno, tak jsme dávali gramofon. Gramofon Sony, konkrétně PSLX 3BT, to BT na konci je tedy Bluetooth, protože k tomuto gramofonu si můžete bezdrátově připojit sluchátka, anebo třeba reprobednu, anebo reprobedny, aniž byste používali nebo potřebovali kabel. No a na internetu stále visí, že ta soutěž proběhne v pondělí a v úterý. Je to správně, protože i příští týden v pondělí a v úterý, takže dost času na to se připravit, hrajeme o gramofony Sony, jak v pondělí, tak v úterý v detektivce jako takové. Tak kdo máte chuť a teďko na začátku týdne ani v pondělí, ani v úterý jste nebyli úspěšní, ač prahnete po gramofonu Sony, ještě budou dvě šance, dvě příležitosti k tomu, abyste se na gramofon Sony dostali zdarma. Držím palce. The lunatic is on the grass.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: to pořádný a už malové. Je to od zámku.
1: Naše heslo je...
0: No!

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat.

0: To byly Stouni, tedy Rolling Stones, As Tears Go By. Teď asi za 3 minuty bude 1:13, jsme domluveni s Pepou a Pepa dodrží dohodu, určitě přijde sem do studia pro to, aby přečetl zprávy. Po zprávách po 13. potom Turbo Lover od Judas, taky Starman od Davida Bowieho, nebo třeba Thick as a Brick v živé verzi od Jethro Tull. Doprava.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Pozor, v Mariánských Lázních v Kolárově ulici se srazilo nákladní a osobní auto, už jsou u toho policisté. Stejně tak jsou policisté u dopravní nehody v Žadci, v ulici Otokara Březiny srazilo osobní auto chodce a na místě už je také záchranka. V Liberci v Jablonecké ulici je silný provoz, osobní auto tam srazilo cyklistu, i tady zasahuje rychlá. Další bouračka osobáku s účastníkem silničního provozu na 2 kolech. V Uherském Hradišti v ulici Na Stavidle srazilo osobní auto koloběžkáře, naštěstí teda se nikomu nic nestalo. V Děčíně v Lipové ulici se řeší havárka nákladního a osobního auta a ještě tady přistála 11. Silnice číslo 11 z Opavy na Bruntál před obcí Zadky. No, je jeden pruh neprůjezdný, srazila se tam 2 osobní auta. Mě tak zajímalo, ano, skutečně, před obcí Zadky. Kdybych si dal do navigace Zadky, kam bych dojel? No, přesně tam asi, no.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
3: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo. Místy s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se nepatrně ochladí. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháňky. V Krušných horách na 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat. Ojediněle se objeví i bouřky.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Fotbalisté Slavie odehrají dnešní zápas proti Jablonci bez diváků. Disciplinárka potrestala Slavii zařádění fanoušku v derby 10milionovou pokutou, kontumací ve prospěch Sparty a k tomu ji na 4 zápasy zavřela stadion. Utkání proti Jablonci začne v Edenu ve 20 hodin. Už od 17.30 hraje Hradec Králové s Libercem. Policie obvinila v souvislosti se včerejší razí v ústřední vojenské nemocnici 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. Dnes to sdělil šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Následkem prasklého potrubí v Praze na Hájích jsou dnes zatopený podchod pro pěší a narušená dodávka vody. Kvůli odčerpání přijeli hasiči. Omezení týkající se vody potrvají do večera. Havárie se v ulici Černockého stala dopoledne. Incident se obešel bez zranění. Samotný únik vody se podařilo zastavit. Italský úřad pro dohled nad komunikacemi měl právo nařídit americké technologické společnosti Meta Platforms, aby odškodnila vydavatele za používání úryvku jejich článků. Rozhodl o tom Soudní dvůr Evropské unie. Meta provozuje mimo jiné Facebook a Instagram. Rozhodnutí je precedentem, na jehož základě by mohly podobné poplatky platformám stanovit i orgány v dalších zemích. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Judas Priest na Rádiu Beat.

jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekýn. Po celý víkend na Rádiu B.

Tohle byly Jethro, živá verze skladby Take Us a Break, společně s Otou Semanem, který přišel teď do studia. Máme osobní zážitky a zkušenosti se setkáním s Ianem Andersonem. Nicméně o tom teď mluvit nechci, já chci mluvit o tom, že příští týden 22. května vy co máte přes celou republiku cestu do Lokte na Tohří a nepojedete na Bítovou síň slávy a máte to třeba blízko do Brna, tak 22. května příští pátek koncertují v Brně Slade, tahle britská legenda, skupina Slade. Mám tu dvě stupenky a dám je tomu, kdo správně vládne fonetickou angličtinou a češtinou. Protože připravte si mobily, protože bude to přes mobilní telefony. Hlavně teda si je připravte vy, co byste potřebovali ty lísky na Slady. Vy, co o ně nechcete hrát, tak samozřejmě mobil nepotřebujete, teďko stačí jenom, když budete poslouchat. Ale otázka je jasná, jak se píše foneticky název skupiny Slade. Nejsem nelida, mám samozřejmě tři možnosti. Buď to Slade, nebo Krade, a nebo Dlabe. 720 001 222 je SMS-kové číslo. Kdo si jako sedmý dopíše, tomu zavolám zpátky a dvě stupenky na Slady do Brna, do Sonocentra, tak mu věnuji. Držím palce.

0: Tohle byly Dire Straits v programu Rádia Beat, minutu po 3:15 odpoledne. Sliboval jsem vstupenky na příští pátek do Brna. Na Slejdy tím sedmým, kdo se dotelefonoval, byl Pavel.
1: Ano, slyším.
0: Tady je vejvodák Rádio Beat. Jsi to ty, Pavle?
1: Určitě.
0: Jo, máš tady SMS-ku, nebo já tu mám SMS-ku od tebe, která dorazila jako sedma, a máš to správně napsáno. Jak se teda píše Slade foneticky? Slade, krade nebo dlabe?
1: No, slade.
0: Slade, přesně tak. Hele, a je to i podobný, viď? Slade a čte se to Slade. Francouzština, to je hokej, kamaráde, jo? Tam napíšeš pumpička a čteš to Lokomotiva, jo? To je daleko větší brajgl. Já ti gratuluju, máš tady dvě vstupenky do Brna, do Sonocentra na příští pátek 22. května. Od 8 hodin tam hrajou Slade a zpívají taky pochopitelně. Dva lístky jsou tvoje, ať se ti to líbí.
1: Díky.

0: Tohle byly Holís a skladba Bus Stop. Před 14. hodinou Pepa Lábus by měl být připraven na zprávy. Ota Seman, ten připraven je, to víme bezpečně. Jeho první tuplák po 14. hodině budou dvě po sobě jdoucí skladby od skupiny Accept.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na 11. kilometru ve směru od Břeclavi na Brno je osobní auto, které trefilo dopravní značení. Na D55 se na 21. kilometru od Napajedel na Hulín. Dávejte velký pozor, v jednom z jízdních pruhů je tam veliký igelit natažený přes silnici. A D7 od Chomutova na Prahu na 13. kilometru stojí odstavené auto. A ještě jedna záležitost, 32. na Jičínsku u obce Jičíněvé, pozor na havárii. Parku tří osobních automobilů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Studio B. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
3: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS / Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS / Ponky.cz.
4: Radio B. Počasí.
5: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se nepatrně ochladí. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přeháňky. V Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat. Ojediněle se objeví i bouřky.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
5: Hokejbalová extraliga mužů dospěla do svého vrcholu. O mistrovský titul si v sezóně 2025-26 znovu zahájí HBC Hostivař a HC Karpák Praha. Finálová série nabídne atraktivní pražské derby a zároveň reprízu loňského finále, ve kterém byla úspěšnější Hostivař. Finálová série se hraje na 3 vítězné zápasy. Úvodní dva duely se odehrají o tomto víkendu 16. a 17. května na hřišti v Hostivaři. Prezident Pavel se dnes ráno v Alžbětině paláci v Bukurešti setkal s nevládnoucí rumunskou královnou Margaretou a jejím manželem princem Radem. V zahradě sídla následně společně symbolicky zasadili lípu. Hlava státu je v Rumunsku kvůli summitu tzv. Bukureštské devítky, která združuje země východního křídla NATO. 13 divokých prasat nepřežilo srážku s vlakem mezi Kyšicemi a Ejpovicemi na Rokycansku. Došlo k tomu v noci na včerejšek na železniční trati Plzeň-Praha. Hasiči zvířata odstranili z kolejí a následně vyrozuměli tamní myslivce. Ti ale zatím divočáky nechávají na místě s tím, že jejich likvidace by měla zajistit Správa železnic. Na Mount Everestu spadla v pondělí lavina, která se částečně dostala až k jednomu ze základních táborů pod horou. Naštěstí se nikomu nic nestalo. K táboru se dostala už zeslabená a tak na stany dopadlo jen malé množství sněhu. Dnes to napsali novinky.cz. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu pí.
6: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků. Na rádiu Beat.

0: Lennon ji měl už napůl napsanou, když šli do studia a tam ji jenom tak průběžně, zatímco jamovali, dokončili a nahráli. A má název Anytime at All. A I'm So Tired je druhá, kterou uslyšíme, píseň, která vlastně přispěla k tehdy poměrně dost děsivé zprávě o tom, že Paul McCartney zemřel a byl nahrazen v kapele hercem, který je mu velmi podobný. Ano, skutečně tenhle ten hoax se šířil ještě v dobách, kdy nebyly sociální sítě, a to proto, že ten hlas na konci, když se přehraje pospátku v téhle té písni, tedy I'm So Tired, tak když se přehrává pospátku, tak zní tak nějak foneticky, jako kdyby se tam říkalo, že Paul je mrtvý, chybí mi. A vlastně nevím, koho napadlo ta blbost, že si to pustil pospátku. Mně by tohle v životě nenapadlo, ale někdo to takhle zjistil a pak se to vydávalo jako skrytý vzkaz právě v téhle té písni. No, samozřejmě víme dneska už, že to byl tenkrát velký nesmysl a, jak jsem říkal, hoax. Tady jsou Beatles na Beatu v dnešních Tuplácích.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: No, tak tohle byli Beatles a teď se dostanou ke slovu Toto. Hold the Line, to je vlastně takový základní kámen, jeden ze základních kamenů tvorby téhleté skvělé formace. Vznikla ta píseň v roce 1978, objevila se na té eponymní desce Toto a my si ji dáme jako první. Two Hearts je druhá, kterou uslyšíme a to je připomínka roku 1992. Deska měla název Kingdom of Desire. Tak tady jsou Toto.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: No, fakt je, že ledoví muži to trošku ochladili, ale přesto se dá říct, že ta motorkářská sezona už je zahájená a že motorkářů na silnicích skutečně přibývá, byť tedy včera a dneska to není úplně ideální na svezení na těchto těch mašinách jednostopých. Nicméně je potřeba taky oprášit muziku motorkářskou, že jo? A tak si dáme Stefan Wolf. Born to be Wild, to je vlastně taková nepsaná motorkářská hymna, je z roku 1968, no a my si tenhle ten vítr ve vlasech vlastně nějakým způsobem připomeneme právě v té první písni, kterou od skupiny Stefan Wolf uslyšíme. Born to be Wild. No a pak nás čeká ještě jako druhá věc od téhleté formace píseň Rock Me. Ta je o rok mladší, je z roku 1969. Vyšla tehdy jako single. Jdeme na to.
1: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Tak to byl Stefan Wolf o tom, že svatba nebude. Nás teď bude v následujících minutách přesvědčovat Martin Kraus. Skupina Krausberry, Svatba nebude, je název první písně. Velký kluk je ta druhá, kterou uslyšíme.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tak to bychom měli, to byly Krausberry. No a nás teď čekají Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner je z roku 1969 a ze 70. roku, kdy vyšla slavná deska Cosmos Factory, mám pro vás ještě Looking Out My Back Door. Tady jsou Creedence Clearwater Revival.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tuplá.

0: Tak a blížíme se k závěru dnešních tuplánků a ten závěr, tu cílovou rovinku pro dnešek obstarají Aerosmith. Full Circle je píseň z alba Nine Lives. Tohle byla vlastně 12. studiovka téhleté americké rockové formace. Vyšla v březnu roku 1997 a album produkovali samotní Aerosmith spolu s Kevinem Shirleym. Bylo to vlastně první studiové album kapely, které vyšlo u Columbia Records. No a ve Spojených státech se umístilo na prvním místě hitparády Billboard 200 a prodalo se vlastně přes 2 miliony kopií. No a jeden z singlů toho alba, single Pink, získal cenu Grammy za nejlepší rockový výkon. No a my si tedy ale pustíme Full Circle jako první píseň a Blind Man je druhá, kterou od Aerosmith pustím. Je to z desky Big Ones z roku 1994 píseň, která byla inspirována Tylerovým nebo zotavením z alkoholismu a se zkušenostmi s autonomními alkoholiky. Steven Tyler se tady pouštěl do takového, řekněme, hodně závažného tématu. Vysílá určité poselství, že byste se měli dívat pod povrch věcí a že i slepý může často lépe porozumět a víc vidět než člověk vidoucí. No, tak jdeme na to. Blind Man a Aerosmith, to bude ta druhá píseň.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

0: Tak takové byly dnešní tupláky, tohle byl Aerosmith a dohráli nám, a to znamená, že za chvíli dorazí Pepa Lábus, přijde s dalšími zprávami, a to na 15. hodinu, abyste byli v obraze, jak je to s časem. Pak si dáme Status Quo, taky Uriah Heep, Plexus, anebo dojde i na Rolling Stones. Pojďme se podívat na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: V Týnecké ulici v Tvrdonicích na Břeclavsku překáží na vozovce osobák po srážce s cyklistou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému, je to se zraněním. Na silnici číslo 254, pozor, je to na Teplicku u Oseka, u obce Osek. Tady havarovala dvě osobní vozidla, i tady jsou složky integrovaného záchranného systému a dva osobáky se střetly také v Přerově v Prostějovské ulici. Tak s tím počítejte. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Další brusy vo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool. Když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
3: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
4: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přeháněk přibývat. Ojediněle se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů.
5: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Čeští házenkáři dnes domácím duelem v Brně rozehrají dvojzápas play-off kvalifikace o mistrovství světa s Francií. Proti nejúspěšnější zemi v historii šampionátu jsou outsiderem. Do týmu se vrací uzdravený střelec Matěj Klíma. Naopak schází nás opor Dominik Solák. Zápas v Brně začne ve 20 hodin. Odveta je na programu v neděli v Orléans. Ministerstvo práce chystá změny v nastavení superdávky, která od loňského roku postupně nahrazuje některé dosavadní sociální dávky. Týkat by se měly podpory samoživitelů, dětí v dětských domovech, částky na energie, pracovního bonusu nebo posuzování majetku, který pro čerpání dávky smějí lidé vlastnit. Příjemcům dosavadních podpor, kterým by přepočítaná částka výrazně klesla, by měla situaci pomoci zvládnout dávka mimořádné okamžité pomoci. Po dvou turné Nostalgie a Katapult Tour 50 let ohlašuje Katapult pauzu v koncertní činnosti. S fanoušky se dočasně rozloučí koncertem konaným 16. května v letním kině v Lysé nad Labem. Olda Říha řekl, že v příštích měsících bude pracovat ve studiu, hledat další inspiraci a skládat nové písně. Evropská komise navrhla zjednodušit cestování vlakem po Evropě. Nově by cestující měli mít jen jednu jízdenku i na přeshraniční spoje zahrnující víc dopravců. Zároveň by měli být lépe chráněni po celou dobu cesty. Informoval o tom dnes eurokomisař pro dopravu Tsitsikostas, který představil takzvaný balíček pro cestující. A je po zprávách. Po nich si poslechněte status quo na Rádiu Beat.

Dvě osobnosti, které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

To byly Plexis a jejich legendární hit Svět jsou báry. No, zapomenout na sváry, to můžete vlastně i vy a už za týden dorazit zároveň na beatovou pumpu v Liberci. Touhle dobou

Za týden to bude v plném proudu, protože od 11 do 17 hodin budeme v Liberci u toho obchodního centra, centra Nisa v Liberci, tak tam budeme mít rozbalený ten náš stan. Samozřejmě vezeme sebou naše mobilní vysílací studio, kde si budete moct objednávat muziku, písničky, budeme mít nějaký ty suvenýry, samolepky, to samozřejmě haldu. No a vy doražte s dobrou náladou. My ji budeme mít určitě a tak tam společně všichni pokecáme, užijeme si příjemné dopoledne nebo část dopoledne a taky část toho odpoledne. Až do 17. hodiny od 11. ve středu 20., jestli se nepletu, to je to kalendářní datum, který tam je. No a pokud byste náhodou bloudili, tak najdete všechny podrobné informace, včetně mapky a návodu, jak se tam dostanete, na našem webu. Je tomu věnovaný celý článek. Teď máme nabitu 17 minut po 15. hodině, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech a pouštím Stony.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Vítus Sting, i ten se letos chystá sem k nám koncertovat. Kdo jste ještě na jeho koncertu nebyl, i když nepředpokládám, že vás bude moc, tak vězte, že je to věc, kterou byste si neměli nechat ujít, protože koncerty Stinga mají svoji neopakovatelnou atmosféru a ten chlapík má svoje charisma, nejenom co se týče hudby, ale celkově jako osobnost. Stojí za to prostě jeho koncerty vždycky navštívit a vidět. Připomínám, že máme středu 13. května, blíží se nám teď 15:30 a jenom pro další připomínku stojí za to taky uvažovat, komu popřát dneska k svátku. Vězte, že v kalendáři je jméno Servác, tedy je to jeden z těch ledových mužů, tak ne tak chladně, ale popřát mu můžete. Já myslím, že znáte-li nějakého Serváce, stojí to dnes třeba i za nějakou tu oslavu.

Vito Krucipisk, mám pro vás knihu, respektive já ne, Vejvoďák pro vás má knihu, zítra už tady mám ten obal, už jenom ten obal je lákavý hodně. A musím říct, že tohle je český detektivní thriller z letošního roku, z roku 26, napsal ho Jaroslav Částka a ten příběh má název Pět kajícných. Tahle kniha je k dispozici zítřejším detektivům v Detektivce, nenechte si ujít první indici, zazní krátce po 9. hodině, tak jako ostatně každý všední den, takže buďte na značkách a Vejvoďák s vámi svede tenhle souboj, ve kterým bude jeden vítěz a ten tu knihu dostane. Vlastně vítězem budete vy všichni, protože potom se bude hrát ještě to, co uhádne ten jeden. A ten má ten bonus a to je tahle knížka.

0: Tak jsme si dali Maideny ještě těsně před 16. hodinou, na kterou na tu 16. samozřejmě přijde Pepa Lábus a přinese zprávy, pak si dáme Motorhead. Chystám Manfred Mann a taky Led Zeppelin, či třeba Bruce Springsteen, a pojďme na silnice.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Brně, buďte opatrní v Hybešově ulici, tam se bouralo, jsou tam v sobě dva osobáky, a pak se bouralo taky v Praze, a to na Podbělohorské. I tady je to vyšetřování dopravní nehody dvou osobních vozidel. Na Československé armády, ty na ulici Československé armády v Jablonci nad Nisou v silném provozu bourali taky dva osobáky, takže se to tam přicpává. Teď pozor na křižovatce ulic U Koupaliště a 28. října v Ostravě Hulvákách, tady došlo k vážné dopravní nehodě se zraněním, teď tam zasahují složky integrovaného záchranného systému, a dále pak v Novém Jičíně Suvorovova ulice je blokovaná dopravní nehodou dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytu a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby@trakal.cz.
1: Beatová síň sláva. Ocenění za přínos tuzemskému Big Beatu. Už po 23. otevře své brány. Během slavnostního ceremoniálu budou mezi legendy tuzemského roku uvedeni Zuzana Michnová, Pavel Vrba in memoriam, skladba Zdroj Romana Dragouna a kapela Vítkovo kvarteto. Buďte u toho. Beatová síň slávy. 22. a 23. května v Lokti nad Ohří. Další informace, vstupenky a program slavnostního večera hledejte na www.radiobeat.cz.
2: Na Beatové síni slávy naschledanou. Simply Sonic. Partner všech kutilů i profesionálů v oblasti ultrazvukového čištění a odmašťování. Více na www.simplysonic.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeji. Tak palábos. Zítra bude převážně zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky. V Krušných horách na 1000 metrů i sněhové. Během nebude přeháněk přibývat. Ojediněle se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi. Ostatní si to přečtou. Ale vy... už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Deviskapoví reprezentanti Vítko Přiva, Dalibor Svrčina nebo Max Marva by měli být hlavními taháky 33. ročníku Challenge Unicredit Czech Open. Ten se uskuteční od 1. do 7. června v Prostějově. Program ozdobí i exibice Bohdana Ulihracha s Jiřím Novákem, jež bude reprízou 25 let starého finále. Organizátoři o tom dnes informovali na tiskovce. Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík, kde by měly sportovní kluby možnost anonymně sdílet data o problémových fanoušcích. Po dnešním jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Kautským to ve sněmovně řekl ministr pro sport Šťastný. Prosadit legislativní změny v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby mezi Slaví a Spartou by chtěl do konce roku poslaneckým návrhem. Řidiči v Praze si ode dneška nemohou zkrátit cestu centrem metropole přes Petrskou čtvrť. Začalo tam platit prosazené omezení tranzitní dopravy. Informoval o tom radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Rivola. Zákaz neplatí provozy integrovaného záchranného systému, MHD, dopravní obsluhu a držitele parkovacích oprávnění pro Prahu 1. Cílem opatření je zlepšit život místních. Americký prezident Trump dorazil do Pekingu. Návštěva potrvá do pátku. Její oficiální program začne zítra, kdy se setká mimo jiné s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Vedle obchodu by mohli podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Iránem nebo prodej amerických zbraní Tajvanu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte Motorhead. Na rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

Nabíto Led Zeppelin 20 minut po 16. hodině. My tady ve studiu nemáme vyloženě okno, kterým bych viděl, jak to venku vypadá, ale podle informací, které mám, tak to žádná sláva není. Byť je samozřejmě, člověk by si řekl, touhle dobou by bylo naprosto fajn teď třeba sedět někde na nějaký zahrádce, dát si nějaký koktejl, nějaký drink a užívat si sluníčka a tepla. To asi dneska teda úplně nehrozí, tedy myslím tímto sluníčko a teplo. Hrozí každopádně ale ten koktejl, protože dnes je světový den koktejlů, protože 13. květen je všeobecně takhle uznáván, co by světový den koktejlů, a tak si nějaký můžete třeba namíchat. Co se, dejme tomu, pokrmu týče, tak vězte, že je taky Mezinárodní den humusu, dále pak Mezinárodní den jablečného koláče a taky Mezinárodní den krutonů, jo? Tak to můžete všechno zkombinovat, nějakou polívku s krutonama, humus, k tomu ten koktejl, jablečný koláč, no a myslím, že budete tak akorát zralí na to potom zalehnout a spát. No, co se týče toho spaní, tak si určitě nenechte ujít naše večerní pořady, k těm se dostanu za chvíli, abych vám je zopakoval a vysvětlil, co nás vlastně dneska čeká. Možná bych ještě připomněl, že je taky dnes Mezinárodní den skákání žab, takže pokud byste si chtěli skočit nějakého žabáka, abyste to všechno, co do sebe nacpete v případě, že se budete držet mých rad a skutečně půjdete přesně chod po chodu, jak jsem vám to říkal, no tak potom ty žabáky budou asi potřeba, abyste to ze sebe trošku zase dostali. Slíbil jsem Bruce Springsteena, Born to Run je muzika, kterou pro vás budu mít, tedy ta píseň, kterou pro vás budu mít, za chvíli dojde i na JAR. Já jsem Ota Semana, příjemné, pohodové, ničím nerušené, středeční odpoledne.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Tak, tohle byly slíbení JAR. Já jsem se tady před chvílí zmiňoval o tom, že budu mluvit o tom večerním programu Rádia Beat. Tak vězte, že jsem tu do 19 a od 19 potom se můžete těšit na uši Rádia Beat, kde bude Petr Korál prověřovat opět hudební sluch jednoho z hostů. Dnes to bude Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13. No a po 20. hodině vyrazíme všichni bez lupenu do kotle. To znamená, že tady na beatu bude znít jeden živák za druhým a vy si můžete ty živáky objednávat klidně už teď během odpoledne, aby Honza Hamerník věděl, z čeho má vybírat, můžete psát na 720 001 222 SMSky, maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně využít naší beatiáckou apku, kde je možný to udělat písemně, a nebo namluvit a odeslat. Takhle jednoduchý to je. Pokud to nestihnete během odpoledne, tak můžete večer po 20. hodině zavolat přímo sem do studia Honzovi Hamerníkovi.

Když se dívám do toho kalendáře, tak je úplně jasný, že se blíží Beatová síň slávy 22. a 23. května, což je opravdu za chvíli. Tak já doufám, Beatáci, že vy všichni, kteří se tam chystáte, tak dorazíte v nějakém tom dress code, že to budete dodržovat. Teda takhle, ten dress code je celkem jako jasný. Hlavní a zásadní věc je mít něco beatáckýho, něco, co má logo Rádia Beat. Pokud ještě doma nic v šatníku takového nemáte, mrkněte se na náš web, protože se to tam dá objednat a případně ještě před Beatovou síní slávy doručit. No a kdo přijde bez nějakých těchto záležitostí, no tak si tam třeba případně bude mít příležitost i něco dopořídit. Ale samozřejmě ty auta, které tam jedou, tak nejsou nafukovací, takže tam nepovezeme úplně celý sklad. Pokud se chcete podívat, co všechno nabízíme v tom našem Beat shopu, tak nejlepší je to na www.radiobeat.cz. Mrkněte na to a když tak objednávejte.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A jak to má Matěj Lipský, zpěvák skupiny Projekt 13?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Tak tohle byly Faith No More. Tady ve studiu se čeká už jenom na příchod Pepi Labuse, který přinese zprávy na 17. hodinu. Ode mě uslyšíte dopravu, no a po 17. tady bude pražský výběr, taky Mad The Hoople nebo Nirvana.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D7 ve směru od Prahy na Chomutov na 73. kilometru téhleté dálnice, počítejte s tím, že v levém jízdním pruhu leží stolek. Někomu tam upadl. Opatrně, býťáci. Na D5 se na 85. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov stojí odstavený osobák. Problém je také na Bráfově ulici v Brně. Tady boural osobák s dodávkou a pak ještě v Praze na Radlické vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H plus M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena překvapí. Stejně jako u klasiky. H plus M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Tomáš Fiala, ředitel a dětský lékař Strakonické nemocnice.
2: Hledáme lékaře s chutí měnit životy. Nemocnice Strakonice rozšiřuje tým a možná čeká právě na vás. Radiodiagnostika, následná péče nebo stomatologie. Máme pro vás místo, kde se nebudete nudit. Nabízíme moderní vybavení, nadstandardní odměňování, férové podmínky, skvělý kolektiv, podporu dalšího vzdělávání a práci, která má smysl.
1: Až budete hledat uplatnění, myslete na Strakonickou nemocnici.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během dne bude přehánět přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Opora basketbalistek USK Praha Valerian Ajajová už od příští sezóny za tým českého mistra hrát nebude. Francouzská reprezentační kapitánka řekla sportovnímu listu L'Équipe, že po skončení sezóny zámořské BNBA se do české metropole nevrátí. Případné nové působiště nejmenovala. Poslanci se dnes sešli k pokračování schůze, na které chce vládní koalice prosadit novelu zákona o veřejných rozpočtech. Ke schvalování se ale v tento den už nedostali. Okno pro projednávání norem ve třetím čtení skončilo ve 14 hodin, přičemž do debaty bylo přihlášeno ještě 20 poslanců. Vznikající úřad pro rodinu a ochranu dětí na Ministerstvu práce a sociálních věcí bude mít za cíl vytvořit bezpečné prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Jde i o reakci na nedávná tragická úmrtí dětí. Fungovat by mohl za 2 roky. Mluví se o něm jako o super ospodu. Ruští poslanci dnes ve druhém a současně i třetím čtení přijali zákon, který poskytne prezidentu Putinovi možnost nasadit ozbrojené síly na obranu Rusů zatčených, uvězněných nebo trestně stíhaných v zahraničí, a to na základě rozhodnutí cizích soudů bez účasti Ruska. Portál The Moscow Times před časem návrh spojil se snahami postavit před soud právě Putina a jeho spolupracovníky za napadení Ukrajiny. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Pražský výběr. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

ですか。

Slíbení Madhu Hoople, teď máme 14 minut po 17. hodině. Od 19. hodiny začíná představení v Rokopeře Praha a pokud by někdo chtěl ještě tohle představení stihnout, tak já tady mám dva lupeny. Pokud tedy nebudete s náma u živáků tady na beatu, po 20. hodině se o ně bude starat Honza Hamerník, tak na živou muziku můžete vyrazit dneska na Oidipus Tyrannus. Tohle představení začíná, jak jsem říkal, v 19 hodin, dneska je 13. Takže ty dva lupeny, které tady mám, můžu poslat mailem, v podstatě odevřete si je v mobilu a máte vstup jasný. Na tu 19. pokud jste někde z Prahy okolí nejbližšího, abyste to stihli, tak klidně pište na 720 001 222, odpověď na jednoduchou otázku, v jaké čtvrti Prahy, v jaké části Prahy se nachází rock opera. Jo? Tak já myslím, že už jsme to tady mockrát řekli a tak to nebude vůbec nijak záludná a těžká otázka, je na vás, abyste odpovídali, kdo odpoví jako první správně, tak dostane tyhle ty dva lupeny. Já jsem Ota Seman, přeji příjemné, pohodové a ničím narušené středeční odpoledne, slíbil jsem Nirvánu, tak si ji teď poslechneme.

jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na Rádiu Beat.

0: The Stars. Tohle byly Rolling Stones, jak to dopadlo s těmi lupeny na dnešní představení Rock Opery Praha, Oedipus Tyrannus, tak to se dovíte právě teď.
1: Ano.
0: Tady je Ota, Radio Beat, čau. Komu jsem se dovolal?
1: Ondrovi,
0: Ondro, poslouchej, ty jsi napsal správnou odpověď samozřejmě, zkus nám to zopakovat takhle do telefonu, no, jaká to je.
1: Jsou to Holešovice. Nevěřím, že jsem byl první.
0: Byl jsi první. Už jsi byl někdy v Holešovicích?
1: Byl.
0: A už jsi byl i v Rokopeře?
1: To jsi nebyl.
0: No tak budeš dneska večer, protože dva lupeny jsou tvoje, Oedipus Tyrannus, můžu doporučit, já jsem vlastně viděl všechny jejich představení a můžu říct, že všechny mě bavili vždycky, jo? Takže je to tam naprosto super. A ty tam dneska večer vyrazíš, protože ti lupeny pošlu na mail. To je dobrý, ne?
1: Super, to je nádherný.
0: Výborně.
1: Skvělá tečka za dnešní těžkým dnem.
0: Jo, byl těžký? V čem byl tak těžký ten den?
1: Hele, Břina. Takový zmatky v práci.
0: Jo, a navíc zima, viď? Není to nic moc dneska.
1: No a počasí mi dalo taky za uši, takže jsem měl x kafí a...
0: Fajn. Ať se ti představení líbí, už víš, kým půjdeš?
1: Ale no, dušáněm.
0: Jo, někoho seženeš. Tak se měj, čau, ahoj.
1: Tak jo, hezký den, ahoj.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Před menšinovými sporty si poslechněte i nějaké ty dopravní informace. Vězte, že v Praze je problém ve Strahovském tunelu s Patočkovy ve směru dolů jako na Smíchov, tak počítejte, že se bouralo, je to vlastně těsně pod Bělohorskou, takže tam je dopravní nehoda a Strahovský tunel, ten je momentálně hůř průjezdnej, je tam odstavený osobák. No a na Kladské ulici v Hradci Králové bourali dva osobáky, pozor také v Dlouhé ulici ve Frýdlantu na Liberecku, tady je na vozovce olej a na místě jsou hasiči. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: většinové sporty na Rádiu Beat.
1: Česko má medaily z mistrovství Evropy v taekwondu. V Mnichově získala v kategorii do 62 kg bronz Petra Štolbová. Ve sbírce má nyní stříbro a dva bronzy. Český motokrosový šampionát pokračoval v Dalečíně na Vysočině, více Petr Kovář.
2: V hlavní kategorii MX1 překvapivě, ale zaslouženě dominoval loňský vícemistr Slovák Pavel Repčák, jedoucí v barvách Orionu Litomyšl. Závodník domácího týmu HT Group a velký favorit podniku Kuba Terešák měl stejně bodů jako Repčák, ale druhou rundu po velkém souboji nakonec prohrál. Ve 250kách už slavil úspěch týmu HT Group Tomáš Pikard. Obhájce titulu Slovák Jara Katriňák dojel druhý. Ve veteránech bral plný počet bodů Petr Bartoš z Orionu a juniorské stopera Vacitky ovládl Stanislav Pojar z družstva JG Moto Action.
1: Na pražském velodromu na Třebešíně si jela 84. velká cena Framaru v dráhové cyklistice. Český sprinter Dominik Topinka získal stříbro, vítězem byl Ital Prodomo. Poprvé v historii si jela i soutěž žen, kterou vyhrála Američanka Mekí, sprinterka Veronika Jaburníková skončila druhá. Plochodrážník Václav Milík obsadil třetí místo v závodě Masters of Speedway v německém Moorwinkelsdamu, vyhrál domácí Bledorn, druhý skončil Australan Doyle. V polském Řešově pak vyvrcholilo mistrovství Evropy družstev, zlato vybojovali Dánové. Vrcholná mezizemská utkání v národní házené hostil Sokol Krčín. Muži Čech porazili Moravu 21-19, ženy západu zvítězily nad východem 17-15. Nejlepšími hráči roku byly vyhlášeni Martina Bažantová a útočník Marek Frána. Svaz zároveň zahájil snahu o zápis sportu na seznam nehmotného dědictví UNESCO. Jihoafrický golfista Premlal ovládl turnaj Catalonia Championship v Barceloně s náskokem 14 ran. Od 26 let starého rekordu vůdce ho dělila jediná rána. To byly středeční sporty.

Just One Two, tak tohle byl Ozzy Osbourne. Já jsem se díval, jak se takhle v půlce týdne vyvíjí naše býťácká anketa s půlnočními alby. Zatím to vypadá, že Megadeth půjdou do vysílání. 379 hlasů pro album Dystopia skupiny Megadeth. No a pak je tam David Bowie, Black Star, na druhém místě, 307 hlasů, ale vůbec není nic vyloučeno i na dalších místech, protože Něžná noc, Neměj strach, tahle deska má 274 hlasy, což není moc. To se dá naklikat velmi rychle, takže do nedělní půlnoci příležitost to celé ovlivnit. Jeff Beck, Loudhailer, to je deska, která je na místě čtvrtém. Pátí jsou Dimitri s Argonautem a pak je tam ještě Sting. Ten tedy uzavírá tuhle šestici. Vybíráte alba, která půjdou do vysílání příští týden, jedno v úterý, druhý ve čtvrtek. Před půlnocí hrajeme celá alba od začátku až do konce. To je u těch půlnočních celkem běžná věc. A jak říkám, do nedělní půlnoci si máte možnost do téhle ankety přispívat na našem webu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Došlo i na synkopy a dojde i na 60. léta, a to hned v té příští hodině na úvod, protože nás čeká Six O'Clock Rock, tedy trojice písní z těch 60. let. Teď si dáme dopravu a za chvíli tu bude Pepa Lábus s dalšími zprávami.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Tak na ty silnice. Žerotinova ulice v Pelhřimově na Šumpersku je blokovaná dopravní nehodou dvou osobáků. D1, 170. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí odstavené porouchané osobní vozidlo, kusy pneumatiky jsou tam taky rozházené na vozovce. Na silnici číslo 20 na 210. kilometru trasy Plzeň České Budějovice počítejte s havárií nákladňáku s osobákem, je to už na kraji Budějovic. Na Povltavské ulici na Praze 7 je neprůjezdný levý jízdní pruh, protože tam u sjezdu z ulice v Holešovičkách bourali dva osobáky, no a na Laurinově ulici v Mladé Boleslavi vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků a na místě už jsou složky integrovaného záchranného systému. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
2: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak, s tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře, stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
3: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
4: Radio Beat. Počasí.
5: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně zataženo až oblačno. Zpočátku se vyskytnou hlavně v horských oblastech přehánky, v Krušných horách nad 1000 metrů i sněhové. Během nebude přehánek přibývat, ojediněle se objeví i bouřky. Maximální teploty dosáhnou 16 stupňů.
6: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
5: Čeští hokejisté mají za sebou druhý trénink ve Friburgu, kde v pátek nastoupí k prvnímu utkání světového šampionátu proti Dánsku. Stejně jako včera po příletu z Prahy ho absolvovali ještě v tréninkové hale. Jeho náplní bylo kromě jiného pilování hry speciálních formací na přesilovky a oslabení. Zítra už si hráči vyzkouší let v hlavní BCF aréně s 9000 kapacitou. Prezident Pavel se v neděli zúčastní pietního aktu k uctění obětí nacistické persekuce během druhé světové války. Navštíví také Centrum studií genocid Terezín. Prezidentská kancelář to dnes oznámila na webu. Na Národním hřbitově se tryzna koná tradičně 3. květnovou neděli. Hlavní projev u příležitosti 81. výročí osvobození přednese předseda Ústavního soudu Baxa. Minister zahraničí Macinka dnes představil svůj nový ministerský tým poradců. Radit mu bude například bývalý hradní kancléř Jiří Weigl, ex-ředitel odboru protokolu kanceláře prezidenta republiky Jindřich Forejt nebo bývalá velvyslankyně v Sýrii Eva Filipi. Poradce povede ekonom Filip Šebesta, s kterým Macinka spolupracoval v Institutu Václava Klauze. Ruská armáda při dronových útocích zasáhla západoukrajinské město Užhorod. Podle ukrajinských úřadů jde o nejmasivnější útok na Zakarpatskou oblast od začátku války. Média hlásí výbuchy. Slovenská finanční správa dnes oznámila, že se uzavřely všechny hraniční přechody Slovenska s Ukrajinou, a to z bezpečnostních důvodů. Další podrobnosti neuvedla. Užhorod leží u slovensko-ukrajinských hranic. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte starý dobrý Big Beat na Rádiu Beat.
7: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

Six O'Clock Rock. To je vždycky trojice písní ze 60. let. Dnes jsme to otevřeli, tuhle tu kategorii, tuhle, řekněme, skřínku, a to není Pandořina skřínka, pozor, z písní Stone Free od Jimiho Hendrixa. Tam jsme se dostali do roku 1966. Byla to B-strana singlu Hey Joe a byla vlastně první, kterou Hendrix napsal pro svoji tehdejší kapelu The Jimi Hendrix Experience. No a ta druhá, tak to byl Moon River. Píseň, která byla použita jako ústřední melodie ve filmu s Audrey Hepburnovou, ve filmu Snídaně u Tiffanyho z roku 1961. Audrey Hepburn tu píseň ve filmu zpívá. Verze na soundtracku byla použitá v instrumentální záležitosti, to byl Henry Mancini a jeho orchestr. No a my jsme slyšeli jinou verzi, kterou v témže roce, tedy v roce 61, nahrál a naspíval Jerry Butler. To byla tedy ta, která se umístila v tom roce na 11. místě v americké hitparádě a byla to taky jeho verze, která tady zazněla jako druhá v dnešním Six O'Clock Rock. Teď nás čeká ještě Diane a Run Around Sue. Tedy Diane, co by známý zpěvák z těch 60. let, nebo spíš z přelomu 50. a 60. let, a dáme si tedy jeho příspěvek z roku 61. Takže zakončíme tedy tuhle trojici písní 60. právě s tímhle interpretem. Jdeme na to!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Těsně před 6:30 na beatu Bruce Dickinson, Tears of the Dragon. Nás čeká za chvíli Beatoskop s Petrem Šimáčkem, ještě předtím si dáme ale dopravu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: 49. kilometr dálnice D11 ve směru od Jaroměře na Prahu, tady stojí odstavený porouchaný náklaďák, pozor na dobržďování. Na D5 na 3. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov stojí odstavený osobák a pak tady mám ještě hlášenou komplikaci na Mírové ulici v Adamově na Blanensku. Tady očekávejte zdržení, protože tam boural osobák, naboural do nějakého oplocení. Teď tam probíhá vyšetřování. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Honor připravuje chytrý telefon s baterií o kapacitě 12 000 mAh. Podle úniku má vydržet několik dní i při náročném používání. Za větší výdrž, kterou dnes ještě nenabídne ani řada powerbank, ale zaplatíme vyšší hmotností a tloušťkou telefonu.
0: Vítoskop.
1: Sony uvedla plně automatický gramofon, který zvládne přehrávání vinylů bez jakéhokoliv nastavování. Neřešíte nastavení přítlaku, přenosky, antiskating či vyvažování ramenka. Nabízí vestavěný předzesilovač i Bluetooth, přenos do sluchátek nebo reprosoustav a míří hlavně na nenáročné uživatele.
0: Vítoskop.
1: Brněnský dopravní podnik opravuje 6 historických tramvají T3 a T4, které po dokončení zamíří do Prahy. Renovace probíhá v ústředních dílnách v Medlánkách.
2: První pražská šalina T3 už jezdí ulicemi Brna. Součástí rekonstrukce vozu jsou totiž i povinné zkušební jízdy. Tramvaj musí zvládnout 100 testovacích kilometrů v brněnském provozu. Brněnský dopravní podnik opraví 2 tramvaje ročně. Kompletně tento projekt skončí na konci roku 2027. Opravy zahrnují kompletní odstrojení vozové skříně, otryskání, kontrolu svarů, karosářské opravy, instalaci nových podlah a podlahových krytin, obložení stropu a bočnic, ale také kompletní rozvody elektroinstalace, lakýrnické práce i obnovu oken. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Rádio Beat.

byl cizej chlap pod jasný páky, no a já jenom upozorním na to, že po 20. hodině, až to tu převezme pak Honza Hamerník po ušiskách, tak vězte, že budete mít možnost si diktovat, jakýže živáky budete chtít slyšet. Ale nemusíte to nechávat na tu 20. hodinu, můžete klidně psát už teď na jednak SMS bránu 720 001 222 nebo na mail studio@radiobeat.cz, případně třeba přes tu Bíťáckou apku, tam to můžete i namluvit, nemusíte to psát, ale je to na vás, jakým způsobem to sdělíte. A každopádně Honzovi Hamerníkovi můžete už ty tipy na to, co byste chtěli slyšet za živáky, posílat klidně teď, aby měl čas si to tady potom připravit, jo, všechno. Takže se do toho puste a po 20. hodině bez lupenu v kotli s Honzou Hamerníkem to bude stát určitě za to.

0: Radio Beat. Klasika nebo design? Rozdíl? Okamžitě viditelný. Bezešvý svár a dokonale čisté linie. Designové plastové okno od H+M. Pro dům i byt. Moderní vzhled bez kompromisů. A cena? Překvapí. Stejně jako u klasiky. H+M. Česká kvalita, 30 let tradice. Design za bezkonkurenční cenu. Více na ham.cz.
1: Řešíš nový ponk do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz.
2: Další brusivo v tahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
3: Tak ber kvalitní příslušenství Festool. A teď ti za to ještě něco přihodí.
2: Jako co?
3: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo, nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
2: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
3: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
4: Je přesně 7 hodina večerní. A protože je středa, tak opět začínají uši, jak už Jinga napověděl. Zdraví vás Petr Koral a zdravím mého dnešního hosta, který v uších rozhodně nemá premiéru a vůbec na rádiu být. Zná to tady už dobře a není to nikdo jiný než zpěvák Matěj Lipský. Ahoj.
5: Ahoj Petře a ahoj všichni byťáci.
4: A samozřejmě nejen zpěvák, ale taky skladatel, tvůrce a nesmím zapomenout, že muzikoterapeut.
5: Je tomu tak, pořád to ještě učím, superviduju, i když vlastně teď jsem víc jako ředitelem Centra pro lidi s postižením v Tloskově, ale i tak pořád v té muzikoterapii jsem.
4: O Tloskově se taky samozřejmě dobře ví, ale ty tady zastupuješ dneska především kapelu Projekt 13 nebo Projekt XPIL. Že jo?
5: No ty jsi jeden z mála lidí, který to vlastně vědí, jo? Protože projekt 13 opravdu se jmenuje správně projekt XPIL a XPIL je Lipský pospátku, ale když se to napíše jako X, potom Ludolfovo písmeno, číslo vlastně P, že jo? A malý L, tak to vypadá jako 13 a shodou okolností je to můj 13. projekt, takže vlastně až kvůli Spotify a streamovacím platformám jsme to přejmenovali na projekt 13, protože tam to píš jako blbě se zadávalo. No.
4: No ono, nevím, jestli by to lidem došlo, kdyby se to jmenovalo třeba projekt X3.14L, tak jako...
5: třeba
4: by to taky někomu došlo. Nicméně dost vtípků a půjdeme na první skladbu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: Jeden živáček na úvod dnešních uší a třeba, že jsme na rockovém rádiu, tak byl akustický a co tomu říká Matěj Lipský? To se dozvíte teď.
2: Tak byla to Nirvana, předpokládám, že z toho Unplugu pro MTV.
1: Je to tak.
2: A já samozřejmě Nirvánu mám hrozně moc rád. Paradoxně tato kapela měla takový fluidum, že když se objevilo vlastně na MTV pár klipů jejich, tak mě to doslova vyrazilo dech v té době a je fakt, že teda ten grunge pak převálcoval úplně metal do ústraní, který jsme teda hráli. No ale ještě taková zajímavost, můj syn Šimon má kapelu, jmenuje se Lucky Losers a zrovna tuhle písničku hrajou, tak jsem říkal, že to je náhoda a udělali si takový reelsko na Instač, no a má to úplně nejvíc view, takže z toho mám radost.
1: Dáme si teď ještě jeden živák s chodou okolností, ale to bude vlastně amatérský záznam nebo vyloženě pirátský záznam, takže zvukově to není moc kvalitní, ale to snad nebude vadit, protože já si myslím, že ten obsah je celkem zajímavý, ale víc nemůžu říkat dopředu.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší je frontman kapely Projekt XP Matěj Lipský a musím říct, že mě překvapuje, protože už v průběhu skladby jsme se tady bavili a on tak jako spekuloval a dospěl ke správnému závěru. No popiš ty své myšlenkové pochody.
2: No já samozřejmě, to byla jako dedukce. Takhle, písničku znám, to jsou Wild Flowers od The Cult, myslím, že z alba Electric, ale samozřejmě to nebyly The Cult a protože vím, že Petr vždycky dá jednu zahraniční, jednu českou, tak jsem si říkal, jo, jaká česká kapela by to mohla být. A vlastně kapely, které se hodně blížily k The Cult, tak byly svýho času dvě a to byly Vanastovy věci a Alice. Takže jsem tipnul Alici, ale furt jsem nebyl schopný poznat toho Dana Bartu v tom. Byl to on?
1: Byl to on. Byl to on, to byla úplně počáteční Alice z toho nejranějšího období, nějaká záznam z tancovačky z roku 91 nebo maximálně 92.
2: Jo, je fakt, že já jsem vlastně neslyšel jejich covery žádný, takže jsem to neznal.
1: No, protože na koncertech nehráli, to hráli fakt jenom, když tenkrát ještě na začátku hráli tancovačky, tak potřebovali obsahovější repertoár, že jo, na ty 4 hodiny a tak tenkrát hráli třeba i ty Cult, nebo Bryana Adamse, nebo AC/DC a tak, no. Nebo Boba Dylana na Kin on Heaven's Door, ale samozřejmě ve verzi od Guns N' Roses a tak.
2: Jo, je fakt, že tohle bylo taky jako hodně uřvaný a je fakt, že Dan na začátku té kariéry hodně řval a já jsem právě se seznámil přes muzikoterapii s hlasovou pedagoškou vlastně Ivanou Vostárkovou, která říká, že právě s Danem jako pracovala právě na tom, aby si nevyřval ty hlasivky. Takže je to toho důkaz, no, doba.
1: Tak skočíme teď opravdu už konečně ke studiovému záznamu, tedy zvukově nepoměrně kvalitnějšímu, nakolik hudebně, to se ukáže.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Dnešní uši začaly dvěma výlety do 90. let. Tohle byl konečně posun do nového milénia. Přesně mám pocit, že to bylo do roku 2014. A co tomu říká Matěj Lipský, to se dozvíte teď.
2: Tak jsou to Queens of the Stone Age. Já tuhletu kapelu jsem objevil jako dost dávno v Londýně, shodou okolností úplnou náhodou, a jako představil mi můj bratranec Martin, mimochodem basák projektu 13, nebo projektu X-Peel, který, byli jsme v nějakém klubu a tam něco hrál, a jsem říkal, to je skvělý, co to je, říkal, ty neznáš Queens of the Stone Age, a já jsem říkal, no to neznám, no. A druhý den, když jsem si šel zaběhat do Hyde Parku, tak jsem to vzal rovnou přes Soho a scháněl jsem desku Queens of the Stone Age. Pak jsem jej sehnal a mimochodem, když hráli v Čechách, tak mám ještě zážitek, že jsem se vetřel do šatny, tam večeřel Josh Homme a zpěvák a napsal mi tam I'm eating Josh. Takže mám takhle podepsanou hezky desku. No.
1: No, takže nevím teda, jestli byl úplně nadšený, že si ho zrovna rušil přijídle.
2: Úplně, nebyl. Ale hele, mám ještě lepší for s Markem Lenegenem, který taky z Queens of the Stone Age spolupracoval a zpíval. Tak já jsem tehda moc neuměl anglicky a šel jsem za ním, jestli by se mi jako mohl podepsat. A místo sign jsem řekl sign, jo. A on mi tam napsal, jasně, to Zygmunt, prostě Mark Lenegen. Takže asi tak, no.
1: Dobře. Tak dáme konečně něco zpívaného i v naší rodné řeči.

0: Naše Rádia Beat a Petr Korál.
1: Ve studiu se mnou stále sedí zpěvák Matěj Lipský z projektu XPEAR a on má tu povinnost to ohodnotit, tak líbilo nebo nelíbilo a proč?
2: Mně se to líbilo, tohle to bylo Bratrstvo Luny s novým zpěvákem Pepou, který je tam vlastně po mně. A já si myslím, že tahle písnička je zrovna jako jedna z nejhezčích, který Bratrstvo Luny udělalo. A Pepa má prostě skvělý hlas a tak to hezky hodil do takový jako gotiky. Navíc je to vlastně složený Pavlem Merklem neboli Pajem, který kdysi dávno vydával i magazín Pajozajn. A jeho rukopis je nezaměnitelný, protože on měl dřív i kapelu Monasterial Crypt. A mimochodem myslím, že to je z toho Splitka, ne?
1: Je to tak? Ano, protože vlastně nové nahrávky i Monasterial Crypt, což je dneska už jenom studiovej One Man Project, že, jak se říká. A Anon z toho Splitu, kde půlka má Pajo jako Monasterial Crypt a půlka Bratrstvo Luny, tak to bylo z té půlky Bratrstva Luny. Je to tak? Dobře to máš naposlouchaný. Ale dobře, tak udělejme oslý můstek a od Bratrstva Luny, tvé minulé kapely, nebo kde jsi působil na poli gothic rockovém, tak přejdeme k té současné, tedy k projektu XPEAR nebo 13, protože tam se teď bude dít něco příští víkend docela zajímavého, že?
2: No, tak v sobotu 23. května my uzavřeme trilogii Vesmír, země, duše. Byly to tři koncerty, respektive dva už byly a jeden teprve bude. Vesmír byl v pražském planetáriu, země byla v jeskyni Výpustek a duše je v panenském Týnci v nedostavěném gotickém chrámu Panny Marie. A všechno je to propojeno vizuálními efekty, takže v tom panenském Týnci bude videomapping. Budeme hrát asi hodinku a půl a bude to prostě neskutečná show, takže si myslím, že pokud tam někdo chcete být, tak asi je 15 lístků posledních, jako fakt, jako že se to asi brzo vyprodá. Jestli to můžu říct, tak je to přes QR ticket. A před náma, aby to bylo zajímavý, tak zahraje Jiří Pazour, což je takový geniální klavírní improvizátor, který hraje od, já nevím, Japonska po Kanadu a bude improvizovat na velikány vlastně české hudby, jako Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetanu, ale bude taky improvizovat na téma duše a bude taky improvizovat jednu naší skladbu, takže si myslím, že to bude velmi zajímavé. No a ještě taková pointa, protože to bude skoro v předvečer 150 let od úmrtí vlastně Františka Palackého, takže ho tam taky vymapujeme a připomeneme jeho dílo, včetně toho, kde je jeho mozek, protože obrozenci mu vyňali mozek a ukryli ho v Panteonu a Národního muzea a teďko je někde jinde, tak je to taková zajímavost.
1: Nicméně tím si ještě úplně všechny novinky týkající se projektu XPEAR nevyčerpal. Tu poslední bychom si mohli nechat na závěr. Ty víš, kam směřuju.
2: Přesně tak. No, necháme si to na závěr. Mám to nakousnout, co to bude?
1: No, nakousni to klidně, samozřejmě.
2: My jsme udělali nový single a prostě my jsme nebyli schopni ho rok dodělat a když jsme si s Petrem domluvili tenhle ten termín, tak jsme si to dali v kapele jako deadline, takže budete mít úplnou premiéru nového songu projektu 13.
1: Ale Tomáš, te chvilku. Teď jdeme zase někam, jak já s oblibou říkám, za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a u mikrofonu se mnou Matěj Lipský, on má slovo, tak jak to slovo bude znít.
2: Tak tohle to jsou Valtari z Finska. Tuhle tu kapelu já mám opravdu jako rád a hodně naposlouchanou. Mimochodem letos na Brutal Assaultu vystoupějí a budou mít tu svoji death metalovou operu i s orchestrem, takže...
1: Die.
2: Ano, ano, takže to doporučuji. Nicméně taková zajímavost, my jsme samozřejmě s jednou z mých mnoha kapel, která se jmenovala Unhead, před Valtari hráli a oni nás pak pozvali i do Německa, takže jsme za nima jeli a bylo to vlastně moc fajn setkání, jsou jako velmi přátelská kapela, ale já jsem je hodně poslouchal a jako muzikoterapeut vždycky říkám, že máme nějakou hudební jako historii a máme nějaký kapely, které se nám vážou k nějakým hudebním obdobím a měli bychom, teda lidským obdobím, a měli bychom o nich vědět, tak Valtari mezi ně patří. Takže kdyby třeba nějaký klient mi pustil Valtari, jak si budu říkat, pozor, tohle to je i moje srdcovka.
1: Mm-hmm. Dobře, tak zase na chvíli zpátky na tuzemskou scénu.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Stále posloucháte Uši na rádiu Beat, stále se mnou sedí frontman kapely Projekt 13, chcete-li Projekt X-Peel, také možnost, Matěj Lipský. A on to teda zase poznal, i když tady jsem tušil, že to možná zase pozná. Tak dobře, řekni, co to bylo a hlavně, jak to na tebe působilo nebo působí.
2: Tak je to z nového alba kapely Precedence, samozřejmě to znám, protože tam hraje náš bubeník Cop J, že jo, a i to vznikalo v jeho studiu, nicméně mix dělal potom Mojmír Papalescu a zní to trošku jinak než Cop Jovi věci, takže třeba na závěr, až uslyšíte náš single, tak zase uslyšíte, jak třeba míchá Cop J. No, jak to na mě působí, podle mě je to skvělý text od Martina Němce, fakt. A muzikantsky je to prostě úplně precizní dílo, možná nejlepší skladba na albu, takže jsem rád, že zazněla.
1: Mm-hmm, dobře. Tak dáme si zase něco takového plus, minus gotického, může být asi jo, ne?
2: Jo, určitě.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi nadále samozřejmě Matěj Lipský. A co ty tvoje uši teď tomu říkali?
2: Tak byly to The Mission, ale možná taková zajímavost, takový, já nevím, 5 let zpátky a já bych to nepoznal, jo. Já jsem je vlastně neposlouchal v těch 90, protože už jsem byl death metalista, už to na mě bylo moc měkký. Takže já jsem The Mission objevil až díky recenzím na Projekt 13, kde o nás psali, že zníme jako The Mission. Tak jsem si říkal, tak to si musím poslechnout. A úplně jsem na tom ulít, naposlouchal jsem celou diskografii, včetně těch posledních živáků, který jsou skvělý, a viděl jsem dvojkoncert ve Futuru. A pro mě to byl možná jeden z nejhezčích koncertů vlastně v životě a prostě super kapela.
1: Tak tam není co dodat. Dobře tedy, tak proč se zase změníme žánr?

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Když jsme před touhle skladbou, co dozněla, hráli tu gotiku, tak to je samozřejmě většinou ve volnějších tempech, tak jsem si říkal, že by to chtělo zase trošku prokrvit, osvěžit, dát něco svěžnějšího. To doznělo a co na to Matěj Lipský, ptám se.
2: Já nevím, co to je za kapelu a já ještě odsaď jedu na zkoušku projektu 13 a dostanu od Rafana hrozně určitě za uši, že jsem to nepoznal, protože poznal jsem, že je tam kontrabas a napadlo mi, že tam hraje Rafan, což mi tak jako Petr jako odkejval, jak náš kytarista, ale on toho prošel hrozně moc a já, co si pamatuju, tak jsou Green Monsters nebo Bad Tones, ale nebylo to ani jedno, co to bylo?
1: Byly to Queens of Everything.
2: A ještě tato, no. Ale bylo to dobrý, jako takhle, jako mě to znělo jak prostě punk s AC/DC dohromady, ale bylo to asi rockabilly, že jo?
1: Ale hodně punkový.
2: Velmi.
1: Já myslím, že dobrý. Ale každopádně cení se, že tě napadlo, že to asi bude směřovat k Rafanovi. Jak se vůbec u vás cítí jako kytarista?
2: Já si myslím, že on se, jak to říct, on mi vždycky říká, že si z něj lidi dělají srandu, že chvíli hraje s kabátama, pak s náma gotiku, pak tamhle někde rockabilly a do toho hrál ještě s Pipes and Pines, že jo, jakoby punk rock. Myslím si, že ho to baví, to, co děláme, protože my to děláme tak jako spíš, že si to užíváme a že nás to baví, nehrajeme si na nějaký, jako nemáme nějaký veliký cíle a myslím si, že ten pohodový přístup je pro něj moc fajn.
1: Uh-huh. Tak si dáme poslední zahraniční skupinu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má nastaveno Matěj Lipský z projektu 13 a já jsem věděl, že toho asi pozná okamžitě, stalo se. Tak samozřejmě řekni ostatním, co to bylo a hlavně proč to máš rád, tedy jestli to máš rád, ale asi ano.
2: A samozřejmě ano, já jsem se z toho zakoktal, jo, což se úplně nestává. Byly to Paradise Lost z alba Draconian Times, zrovna tahle písnička je podle mě ta nejlepší tam.
1: To se shodnem.
2: Je to taková ta, jak jsi říkal, že ti vleze do hlavy a těžko vylejzá. Já paradoxně jsem Paradise Lost objevil v době, kdy hráli opravdu ten echt doom metal, takový ty alba gothic a tohle, ale nejradši mám ty depešácký alba, ty Host a One Second a vlastně mám rád i jejich projekt Host, který asi předloni vyšel, takže moc doporučuji.
1: Mm-hmm. Tak na závěr se vrátíme na domácí rockovou scénu, zase to bude skok někam žánrově dočista jinam. No a pak pochopitelně ještě nás čeká ten slíbený bonus, ale nejdřív si ho v úvozovkách musíš zasloužit a poslechnout ještě jednu písničku.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší byl a samozřejmě ještě chviličku je Matěj Lipský, zpěvák a muzikoterapeut a samozřejmě autor muziky také. A on je tady od toho, aby hodnotil, tak já opět čekám poslední hodnocení.
2: Tak já jsem to nepoznal a zároveň poznal, protože já jsem samozřejmě nevěděl, ale říkal jsem si, koho z muzikantů z projektu 13 ještě jako Petr nehrál a s kým kdo hrál, a tak jsem si dělal rychlou
1: logicky správně, ano.
2: rekapitulaci a došel jsem k našemu klávesákovi Petrovi Maliňákovi, který hraje možná i doteď, hraje ještě, nebo já nevím.
1: Oni hrál už zase.
2: Už zase, no tak hraje a hrál s kapelou Teta, ale na téhle nahrávce nebyl a bavili jsme se, že to ještě jakoby točený na pás, takže občas jsou tam nějaké jako nepřesnosti, ale o to víc v té době prostě museli ty kapely být připravený.
1: A líbilo, nelíbilo?
2: Já jako, jak to říct, asi bych si to nepustil, ale není to tak, že se mi to jako nelíbilo.
1: Dobře tedy. No a teď musíme naplnit to slovo, co jsme dali, to znamená pustit novou věc skupiny Projekt 13, potažmo Projekt XPIL, vlastně to bude světová premiéra, viď?
2: Ano, ano, a na rádiu Beat. A k tomu jenom povím, že to je ještě premiéra v tom, že to první skladba, kterou pro projekt právě složil náš bubeník Cop J, který právě hraje s těma Precedence, takže si to poslechněte a uvidíte sami.
1: A nebo můžou vidět a slyšet za týden? Panenském Týnci v sobotu,
2: ano, děkuju.
1: Pokud se na ně ale dostane lupen. Že?
2: Ano, ano, 23. května bude to stát za to, je to teda open air v nedostavěném chrámu Panny Marie s videomappingem, náš největší koncert, přijďte se na to podívat.
1: Tak právě Matěj Lipský, děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju za pozvání a pozdravuju všechny, co mě pozdravovali, i ty, co mě nepozdravovali.
1: No a loučím se samozřejmě i já, tedy Petr Korál, uši končí se skupinou Projekt 13.

0: Studio Beat. Chlapi, jestli jste zedníci, pojďte k nám. Stavby Trakal ve Cvikově přijmou zedníky do stálé party. Děláme rekonstrukce bytů a domů na klíč, hlavně na Českolipsku a v Libereckém kraji. Nabízíme až 300 na hodinu a celoročně stabilní zakázky. Stavby Trakal. Více na stavby-trakal.cz. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.
1: Stavět? Teď, když ceny letí nahoru? Ano, ale jinak. S tím, kdo zlevňuje. Pekwall. Stavební desky z recyklovaných nápojových kartonů. Jsou pevné, odolné, šetří přírodu i peníze a hlavně vaše nervy. A to nejen během stavby. Díky vynikající zvukové izolaci zajistí klid i ve vašem novém domově. Stavte chytře. Stavte s Pekwall. Držte náklady pod kontrolou a myslete na přírodu. Pekwall. Stabilita pro váš projekt i vaši peněženku. www.pekwall.cz.
2: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
3: Krásný dobrý večer, Beaťáci, Beaťačky. 5:15 po 8 hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Amerník. Budu tady s vámi až do půlnoci, protože je středa. A když je středa, tak živáků je třeba. To dá rozum, že? Takže živé koncertní nahrávky na vaše přání. Na vaše přání telefonem 210 32 33 34, SMS-kou 720 001 222, e-mailem studio@radiobeat.cz a nebo jako vzkaz do studia z naší apky. Přesně to, co budete chtít, ale pozor, jenom živé koncertní nahrávky. Ano, teď mi zrovna někdo volá, ale já to vezmu, až bude hrát muzika. Protože tady mám už SMSku a připravenou první písničku dnešního večera. 4 hodinky do půlnoci, jenom živé koncertní nahrávky, ať už z malých klubů nebo z velkých stadionů. Zdravím všechny Beaťáky, najdeš prosím něco od Jeffa Becka, třeba i s B.B. Kingem a Ericem Claptonem pro mého tátu? Díky, Indián z osady Skalice. Indiáne, s B.B. Kingem a Ericem Claptonem nahrál Jeff Beck velké album, slavné album, důležité album, ale studiové album. A když jsem hledal živáky, tak aby tedy byly podepsány Jeffem Beckem, tak jsem našel takovou opravdu lahůdečku, a to ne ani s B.B. Kingem, ani ne s Ericem Claptonem, ale s kapelou Jana Hamra. Jan Hamr, náš krajan, tedy už dávno žijící na Floridě, tak spolu dali dohromady. A z této desky si dáme Full Moon Boogie.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Veterinář Vojta mi píše: ahoj Honzo, nemohl by si dneska zahrát pro Andělku?

0: z koncertu pro Bangladeš nějakou písničku, co tam zahrál Bob Dylan. Určitě jí to potěší a všechny býťáky snad taky. Děkuju, Vojta. Milý Vojto, Andělku potěším velmi rád a samozřejmě snad i všechny býťáky. A Hard Rain's Gonna Fall, zahráno na koncertu pro Bangladeš.
1: I'd like to bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé. Ano, necelá minuta nám schází do půl deváté. 20 hodin 30 minut, ano. Posloucháte Rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a na vaše přání vám hraju živé koncertní nahrávky. To přání projevíte telefonem na čísle 210 32 33 34, SMS-kou, kterou odešlete na číslo 720 001 222, e-mailem, který pošlete na adresu studio@radiobeat.cz, anebo jako vzkaz do studia z naší apky. Je to jednoduché, je to prosté, ale musí to být živák. Musíte být přesvědčeni, že od té vaší oblíbené věci existuje také živá verze. Bez lupenu do kotle. Ahoj Honzo, minulý víkend z živáky byl úplně nej a zároveň nám připomněl skladbu od Iron Maiden Children of Damned. A poprosíme opakovat. V neděli jdeme na film o Iron Maiden a už teď se moc těšíme. Tak ať nám ten pracovní týden uteče a samozřejmě pro všechny býťáky a večer super rádia být. Předem moc děkujeme. Jirka s Alčou. Děkujeme moc. Iron Maiden.

0: Honza Radio Beat.
1: Ahoj Honzo, tady Pepa v Malý Chuchli na pumpě. Mohl bych tě poprosit o Tornado of Souls od Megadeth?
0: Megadeth a...
1: Tornado of Souls.
0: Tornado of Souls. Dobrá, ano, jestli to najdu v živé verzi, tak určitě ti to slíbím, jo?
1: Kdyby ne, tak určitě máš nápad na nějakou jinou alternativu.
0: Když tak mě něco napadne. Dobrý,
1: děkuji ti.
0: Dík za zavolání, ahoj.
1: Opatruj se, ahoj.
2: But I'll tell you what, we're glad we did decide to take her because you guys are animals. It's time to play Name That Tune. See if you recognize this one.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: Ahoj, prosím, nějaký živák od kluku z YouTube, kteří tento rok vydali nový materiál a další ještě chystají. Díky, Kamil. I still haven't found what I'm looking for.
2: The little bit of Dennis Hopper thrown in.

Radio B. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, býťáci, býťačky, 9:01 večerní, tedy po hodně 21. Posloucháte Rádio Beat, já jsem od Zámerníka, protože je středa, tak vám hraju živé koncertní nahrávky na vaše přání. První hodinku z té 4hodinovky už máme úspěšně za sebou, před námi je druhá, ale pak ještě třetí a čtvrtá. Proto pište maily na adresu studio@radiobeat.cz, SMSky posílejte na číslo 720 001 222 anebo vzkazy do studia z naší apky, která je zdarma ke stažení pro všechny chytré telefony inteligentních býťáků, a nebo telefonujte na číslo 210 32 33 34. Je to jednoduché, je to prosté, ale musíme mít co hrát, že? Bez toho to nejde. A před námi jsou ještě 3 hodiny. Tak jdeme na to. Zdarec Honzo, mohl by si prosím zahrát živák Figurína od brněnského Titaniku? Mirek Horňák, ex-Titanik, dnes slaví významné životní jubileum. 70 let. Děkuju moc, Mojmír, Brno. Jo, 70 let, to samozřejmě od nás musí letět gratulace. Co taky jiného, že? Tak a jdeme na to. Titanic a Figurína.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Honza, Rádio Vít.
2: No, ahoj Honzo, tady Alena z Mohence.
1: Zdravím.
2: Já ti srdečně zdravím a chtěla bych, můžeš mi zahrát jednu pěknou písničku?
1: Určitě, nejenom jednu, ale jakou?
2: No, bylo by to od skupiny Led Zeppelin.
1: Ano.
2: Starway to Heaven.
1: Starway to Heaven naživo, ano.
2: Ano.
1: Led Zeppelin, dobrá, dáme. Za chvilku děkuji. To tam bude. Není zač, ano. Hezký večer.
2: Děkuji, ahoj.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ahoj, zahraj prosím na loděnici do Třince song od AC/DC The Jack. Ano, mám to připraveno. Naživo, samozřejmě. Jinak jen tak pro upřesnění, Jack může být hever, anebo jak je to v tomto případě jedna taková ošklivá nemoc.

she gave it to anybody.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 6,5 minuty po 9:30. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a jako každou středu vám hraju živé koncertní nahrávky na vaše přání. Jenom živé koncertní a jenom na vaše přání. Telefonem, SMS-kou, mailem, anebo jako vzkaz do studia z naší apky. Tak se to u nás objednává, tak to pracuje a tak to funguje. A já vždycky prohledám náš relativně bohatý archiv a když tam nenajdu to, co je potřeba, to, co vy chcete, tak zvolím nějaké náhradní řešení. Ale radši bych byl, kdybyste třeba volali nebo psali o věcech, o kterých jste přesvědčeni, že živě existují. Tak, co tady máme teď na řadě Rammsteiny. Čau Honzo, mohl bys prosím zahrát Dalaj Lama od Rammstein? Díky moc, Leo Salamanka. No, milý Leo, to je zrovna ten případ, protože na 3 albech, živých albech kapely Rammstein ani na jednom jsem písničku Dalaj Lama nenašel. Proto si dáme jinou a to se jmenuje Pusy. My samozřejmě dobře víme, jak se to čte, na rozdíl od našeho bývalého prezidenta, že?

se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekin. Po celý víkend na Rádiu Beat.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na beatu.
1: A Míra mi píše, ahoj, mohl bys zahrát živák od Odyssey nádraží Florence, prosím. Milý Míro, na živém albu, které plzeňská Odysa vydala, tahle ta písnička není, i když vím, že je to jejich veliký hit. Nevím, proč ho tehdy na tom koncertě nezahráli. Ale když už teda si zmínil Odyseu, tak prosím, pojďme si dát domácí kázání právě naživo.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci, bíťačky, 2 a kousek minuty po 10. hodině večerní, posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a hraju vám dnes samé živé koncertní nahrávky na vaše přání. Ano, můžete mi telefonovat na číslo 210 32 33 34, můžete mi posílat SMSky na 720 001 222, e-maily na studio@radiobeat.cz anebo vzkazy do studia z naší apky. Jednoduché, prosté. A teď nevím, jestli už jsem to neprošvihl, snad ne. Čauky Honzo, šlo by zahrát Rainbow, Long Live Rock'n'Roll pro kluky z DFK, nevím, co je DFK, ať nám ta odpolední líp utíká. Dík, líco. No tak doufám, že se odpolední už utekla, anebo uteče líp z Long Live Rock'n'Roll, kapela Rainbow z Ronnie James Dio.
2: A song from our newest LP called Long Live Rock and Roll. A song called Long Live Rock and Roll. This one.

0: Classic Rock.
1: Classic Rock.
0: Radio Beat.

0: Bez Lupenu v kotli.
1: Honza, Radio Beat.
2: No, Milda, Plzeň, ahoj.
1: Nazdar, Mildo, ahoj.
2: Já bych potřeboval, kdyby si byl tak hodný a zahrál by si Iron Maiden živě Fear of the Dark.
1: Fear of the Dark, Iron Maiden. Dobrá. Přijde to na to čas.
2: Všechny. Prosím?
1: Přijde na to čas, určitě.
2: Jo, jo, jo, děkuju. A je to pro všechny lidi dobrý vůle.
1: Dobře. Čau. Dík za zavolání, ahoj.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Pěkný večer, přátelé, máme 2,5 minuty po 10:30. Posloucháte Rádiu Beat, já jsem on Zámerník a ještě hodinku a půl vám tady budu hrát živé a koncertní nahrávky na vaše přání. Písemná přání SMS-kou, mailem nebo jako vzkaz do studia, anebo telefonáty, tak to přece znáte, protože je to takhle každou středu. Tak se pojďme podívat. Ahoj Honzo, přeji příjemný večer tobě a všem býťákům. Prosím tě, pusť živátk Blue Effect, ej padá, padá Rosenka. Děkuji, Luboš. Blue Effect s Oldenem, s Oldou Veselým, ej padá, padá Rosenka naživo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabít.
1: Ahoj Honzo, prosím tě, mohl by si zahrát Halloween od Halloween? Bylo by to pro býťáky a pro tebe. Děkuji, Radek Šamšula. Dříve už jsem to hodně zvoral. Děkuji, mějte se. Milý Radku, samozřejmě, Halloween a Halloween a hrajem.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Krásný dobrý večer, bíťáci i bíťačky. Máme 4 minuty po 11. hodině večerní. Posloucháte rádio Beat, já jsem Honza Hamerník a znamená to, že je před námi ještě necelá hodina živé koncertní muziky na vaše přání. Stále můžete telefonovat, posílat SMSky, maily nebo vzkazy do studia. Všecko to platí a stálý posluchač Jarda mi napsal a poslal SMSku: prosím Telegram od Nazaret, dík, stálý posluchač Jarda.

0: siamo due.
1: Bez lupenu v kotli.
2: Honza, Radio Beat.
3: Honziku, Martin Ozi, pozdravím, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače výborného rádia.
2: Já zdravím Honziku, tebe, ano.
3: Jestli bys si mohl tam najít skladbu Revelation Mother od pana Osborna.
2: Revelation Mother?
3: Mother Ord.
2: Ort, dobrá, no to čověče, Ozzy Osborna určitě něco živýho, ale tohle se nepamatuju, že bych tady nikdy viděl. Dobrý, jdu to hledat. Ahoj.
3: Ahoj, ahoj.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na Rádiu Beat.
2: Honza, Rádiu Beat.
3: Ahoj, Honzo, Tomáš.
2: Čau.
3: Můžu tě poprosit o trochu grunge?
2: No, povídej.
3: Hele, upřednostňoval bych Alice in Chains nebo Soundgarden, ale když tam dáš Pearl Jam nebo Nirvánu, tak se zlobit nebudu. Nechám to na tobě.
2: Tak počkej, v jakým to bylo pořadí?
3: Alice in Chains,
2: Alice in Chains. Podívám se. Soundgarden, Nirvana. Dobrý, ano, podívám
3: děkuji
2: se.
3: Děkuji ti.
2: Čau.
3: Měj se krásně, děkuju. It is a song called Rooster.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

které se s největší pravděpodobností nikdy nepotkali. Až teď. Olda Říha a Joe Cocker. Jeden narozeniny oslaví, druhý by je oslavil. My budeme slavit s nimi a samozřejmě i jejich muzikou. With a little help from my lesní manekín. Po celý víkend na Rádiu Beat.

Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a mé pozvání dnes přijal a už sedí přímo tady naproti mě u nás ve studiu Rádia Beat na Vinici v pražských Strašnicích, bývalý frontman skupiny Kryptor a třeba taky hokejový trenér Pípa. Ahoj, Pípo.
1: Já tě zdravím, Jiří.
0: Hele, já na úvod nemůžu nezmínit, že my se známe, já jsem to počítal skoro půl století, člověče. To je strašný. Ale je to tak normálně, no. Hele, jestli si schválně vzpomeneš, kdy jsme se viděli prvně.
1: No.
0: Ne, já to
1: vím. Nebylo to někde v Letňanech, nebo to?
0: No to, tam už se nám s Železnou nedělí dělal toho maskota, jestli vzpomínáš.
1: No já jsem takhle, masku, ono, no. Hele, to bylo zajímavé. Já jsem tehdy, my jsme nějak tehdy byli v kontaktu, já a ještě tři kluci, jsme byli tehdy v kontaktu s Arakainama.
0: Ano.
1: A oni měli po zkoušce, a to se teďka bavíme o nějakým 83.
0: Ano,
1: roce,
0: tak,
1: jako
0: no,
1: bajloko, jo. A oni měli, a nějak jako byli na zkoušce a tam už bylo ve vzduchu, že vlastně scháně novýho basáka. A v rámci toho prostě po zkoušce někdo říkal, hele, v Letňanech tam nějaký tělocvičně, nebo já vůbec nevím.
0: Kulturáku, no.
1: To kulturáku, bylo, jo.
0: Já to mám... Letňané, no to asi byla i tělocvičná, no, takovýho všechno, co tam
1: no,
0: je.
1: No. A že tam hraje, že tam... A teď jako říkáš Železná neděle, no asi no, Železná no, neděle, no. A že by to jako stálo za to hodit oko na toho basáka, což byl jako Zdeněk Kup, jo, a nějak, a bylo to ve všední den, a docela jako tam byli i lidi.
0: To bylo plno, no, to bylo.
1: To nevím, jestli bylo plno, no, hodně, ale no. Prostě ve všední den tělocvična v Letňanech, nějaká totálně kapela z periférie, a jako kdo by tam přišel dneska, jo, jenom prostě, když se, jo, ale o to nejde. No a tak jsme nějak jako na to koukali, no a jako prostě tam byl ten basák a někdo přišel s nápadem, že by to chtěl nějakou vsuvku, jo, a kdo si tam vytáhl nějakou...
0: Tu opičí masku jsem měl.
1: Opičí masku, to byl ty?
0: No jasně.
1: Jo, no a něco jako, že Eddie, taky no, Iron Maiden, Eddie, a jo, takže tohle byla zase nějaká opice, no a já jsem si tam, a že teda kdo to, a já jsem to udělal, že jsem se tam nějak od někač vkradnul na to pódium a tam jsem nějak šel tomu basákovi po krku, a doslova teda, že jsem tam jako dělal, že ho škrtím a otřásal jsem s ním, jakoby, jo. No a ten basák byl prostě Zdeněk Kup, no a potom vlastně u Arakainu nastoupil, no.
0: A ono to bylo teda nejdřív, nastoupil tam Marek Podskalský jako kytarista a ten Zdeněk až později. Takže takhle to bylo tedy.
1: No hele, takhle chronologicky já už to nevím.
0: Já právě jsem se dostal do toho...
1: Tak ty jsi byl v té Železné neděli.
0: No
1: hlavně,
0: to jo, ale, no pořád jsem tam, v jiný bubeník nikdy nebyl. Ale že jsem se dostal do toho, jestli nepamatuju, před půl hodinou, kam jsem si dal brejle, jak jsme si dělali legraci dřív z babiček a dědečků, no. Ale tohle si pamatuju vždycky před těm.
1: No to se mi taky stává, jo, nebo že prostě mě něco napadne, co bych měl udělat. Jo. A za chvilku si prostě řeknu, jo, a třeba tě napadnou dvě věci, tak uděláš tu jednu a teď sakra, jako co byla ta druhá. No,
0: no myslím, už, ale tohle je dobře, že jsi na to vzpomněl.
1: No, ale pozor, no, ale bacha, Jirko, jako ty říkáš, že, jako, že Letňany, že tady tenhle ten koncert, ale já mám totiž takovej tenhle ten dojem, že oni ty říkali Libíček, víš o tom,
0: jo,
1: protože
0: vím,
1: jsi měl
0: no,
1: nějakou
0: jasně,
1: podobu
0: no.
1: S tím hercem, jo. A že to bylo v Letňanech a že se tam nějak cosi fotilo a nevím, kdo tam, jako co to bylo za kapelu nebo tohle to, jo. A že to bylo ještě před tím koncertem, ale nevím už, jako opravdu, jestli týden před tím nebo třeba půl roku před tím.
0: Jasně, ale já totiž si pamatuju ještě na jako jedno setkání před tím, na to si nemusíš pamatovat, ale to bylo, jestli jsi seděl v hospodě u Malvaze nebo u Malvazů v Karlovce, to ještě jsme nevěděli, že jako já jsem muzikant, nebo to, jenom jsme seděli naproti sobě a byly ty starý máničky, všichni ty, a my, já taky jsem měl mazenou džísky a ty jsi vypadal úplně jinak, ty jsi měl, jak jsi žil v tom Německu nějak, že jo, tak jsi měl džísku s takovýma těma nášivkama už, měl jsi takhle ty vlasy dozadu, náušnici, takže pro nás si byl jak zjev, jako ne zjev, jako ve zlým slova smyslu, ale prostě se vypadal jinak a vyprávěl svou kapelách, který jsme neznali, že my jsme poslouchali Parply a já nevím co, a ty jsi už Def Leppard, ale prostě tu novou vlnu britského heavy metalu, takže já si tě od tam, že jsme se tam takhle spolu opili tehdy.
1: Takže jsem občas zavítal k Malvazům, Malvazovi, u Malvaze, no. To si pamatuju.
0: Ale asi to nemáš spojený takhle už, no.
1: Ale jako na tebe u Malvaze, no a kde ty se tam jako vzal?
0: Jsem tam, jsem chodil, že jo, tehdy. No a to dokonce mi bylo ještě, že nám nebylo 18, že nám tam nalejvali. Ty jsi o něco asi starší. Já jsem 66.
1: Já jsem 63.
0: No, tak to je od 3 roky. Dneska už je to jedno, ale tehdy to hrálo docela roli, jestli je ti, že jo, 16 nebo 19.
1: Jasně,
0: jo,
1: samozřejmě, jako jasný, čím jsi mladší, tím více každý rok, jo, to je.
0: Na vojně mazáci a to, že jo.
1: Tak, no, nebo jak si předtím zmínil, že vlastně jako trénuju ten hokej, tak jako ono, prostě když děláš třeba dorost junioři, tak tam je ten rok, tam je ten rozdíl rok, dva a poznáš to tam, jo, jako a když takhle třeba, nevím, si přičuhneš k nějakým dětem 10, 11, 12 let, tak tam je znát pomalu každý tréninkový měsíc, jo. Takže ano, čím jasný, mladší, tím jsou ty rozdíly, no.
0: Takže tehdy si to takhle pamatuju. No hele, ať nám to odsejpá, dáme nějakou muziku, vlastně takovou trošku záminkou nebo důvodem k tomu našemu povídání bylo i trochu to, že si mi psal nebo volal, že bys měl nějaký třeba zajímavý kousky, který se třeba tady až tak moc nehrajou, tak já jsem právě na to zvědav, tak co vybereš jako první kus? Co máš
1: ale tak
0: rád?
1: Začneme od A u Angels.
0: Dobře, tak něco o tom řekni a jakou písem.
1: No, to je taky taková kapela, která takhle, v Evropě jsou pro fanšmekry a natož u nás. A já vím, že jsem jednou o nich napsal, o jedné desce jsem napsal článek do jednoho metalového měsíčníku.
0: To klidně řekni, když jde o muziku, tak to můžeš, možná pračky bychom nemuseli a tak.
1: No ale, ne, tak ale jako bylo to tehdy do Sparku, jsem tak o tom napsal nějak klenutý albových archivů, jestli se to jmenovalo, nevím už, jo. Ale pak přišel do redakce dopis od někať z Pelhřimova, si pamatuju, jo.
0: Tam jak není to krematorium, viď?
1: jo, takhle, přesně. No a nějaký člověk a jako stará Mánička prostě taková a prostě jako děkovala a úplně šťastný, že někdo zná The Angels tady, jo. No takhle, jinak oni jsou z Austrálie a v Austrálii jsou teda, je to velký jméno. Jo, je to velký jméno, to jako prostě, já nevím, kabát 10 kiláků na západ od Chebu, taky nikdo nezná. Je to prostě místní záležitost, místní jako v rámci, v rámci toho kontinentu. Oni teda taky jeli nějaký americký turné v předprogramu kohosi, jo, ale zkrátka oni jsou takový jo, australský specifikum už hodně dlouho, už nějakých člověče taky už jim táhne na 50 let. No a tohle to je z 80. let a je to z jejich druhýho, ne, to už bylo třetí album, oni to tam taky měli nějak všelijak rozházený, jako AC/DC, jo, prostě v Austrálii vyšlo v Evropě to bylo pak zase nějaký dvě alba tam z toho výběr dohromady, jo. Takže tohle to bylo z roku 81, 82, album Night Attack a ta písnička, ono to jako jedná textově o pomíjivosti slávy, je to teda o modelce jakoby, manekíně, no a ta písnička se jmenuje
0: Fashion and Fame.
1: Tak, móda a sláva. Fashion and Fame, The Angels.

0: Vlky Rogla na rádiu Beat.
1: Pípa je dnes mým hostem na Beatu. Na mě je jasný, že tu padne i něco, o čem smluvil tisíckrát, že jo? Já to znám, ale přeci jenom máme i mladé posluchače a ne všichni to musí znát, takže asi se nemůžem nezeptat, jak jsi přišel k té přezdívce Pípa, že jo?
2: No, hele, to už je pomalu tak dlouho, jako, jako ten příběh s tím, s tou Železnou nedělí, s tím no, jasně, s Jakubem. No. Ne, hele, ono to bylo tak, že...
1: Já jsem tě znal jako Marcela vždycky, že?
2: Ono to vlastně jako vzniklo, každý si jako myslí, že leju hektolitry piva nebo tohle, tak, že jo, tak pivo si dá člověk každý nebo tohle, ale určitě to nesouvisí s přehnanou konzumací. Bylo to spíš o tom, že já jsem tehdy jezdíval s nějakou partou Máníček, takový ty čundráci, takový ty jako opravdu zažraný, jo, který třeba bude venku 10 pod nulou, tak stejně pojedou někam do srubu, jo.
1: No jasně.
2: Jo, víš co, jako tady tyhle ty fanatici. To bych s nima bejval byl nejel teda, jo, a jako to bylo nějaký, zkrátka jelo se někam na Sázavu a už to byly vlastně všechno samý takový jako starý mazáci, trempářský, jo, tohleto, a já vlastně jako zobák, tak jako oni tam jeli na sud a tak měli, že jo, ten Vorrichtung, tu pípu, kterou se to naráží, no a já jako vlastně jako mladej kus, tak jsem to musel byla svěřena mně, jo, tehdy, jako jsem říkal, jako, že máš to tady, jako dostáváš to do socialistické péče, jo. No a potom pak někde jsme byli, nebo něco tohleto a někdo tam řekl, kde je pípa? Čímž myslel, že jo,
1: no, jestli, pípu,
2: jo. A já jsem řekl, no tady, jo. A někdo se hned ozval, hele, on je pípa. Jo. No, tak, jo. Takže a nějak to už prostě zůstalo. No. Takže ať v tom nikdo nehledá nic, já nevím, jo, ono většinou tyhle ty věci nevymyslíš, jo, to prostě vzniká spontánně vždycky v rámci nějaký situace, nebo to, takže prostě jako takhle to vzniklo, no.
1: Tak zase ještě dopad dobře, hele, pípa je lepší než Libíček, hele, možná.
2: No, náhodou Libíček byl skvělej pan herec, to jako klovou dolů, to pozor, no, to jako škoda, že umřel, no, on mu nebylo zas tak moc, že jo.
1: Nebylo, no, ale měl moc kilo, no. Takže toho dostalo.
2: Nevím, jestli ho dostalo zrovna tohle,
1: no, říkali,
2: ale...
1: že on nechtěl k doktorům chodit vůbec, no, a měl asi 140 kilo a umřel při natáčení toho, jako utopit doktora Mráčka, no, a paradoxně ho pak hrál ten Zehoř, který jas byl vychrtlej, víš, tu samou
2: oni nám museli přeskupit sestavu.
1: Oni, no. A že oni ho i prý se sanitkou honili s nosítkama, on měl infarkt nebo nějakou srdeční slabost a on, že k doktorům nikdy nepůjde, takhle to aspoň jsem slyšel v takových těch nějakých vzpomínkách. A že ho tam honili a to a že on nechtěl dosadit.
2: To ti dávám za pravdu, tohle jsem taky někde slyšel, čet, jo, prostě cokoliv. No, já musím přiznat, že já jsem vlastně jako byl taky takovej, jo, ale jako předtím, jak tady padnul ten, vlastně co já jsem za ročník,

0: tak ono, ono si dříve nebo později vlastně k tomu dospěješ, že už v nějakém od určitého věku vlastně kopeš už druhý poločas, jo? Ne-li poslední třetinu, jo? Takže takže on by opravdu člověk pak už jako měl začít trošku myslet na tu údržbu toho hardwareu. A i já jsem k tomu dospěl. No.
1: No jasný,
0: takže,
1: no.
0: Taky si zajdu, jak musím zaklepat, jako zatím tak nějak jako dobrý, jo. Ale jako samozřejmě už, já nevím, už neděláš věci, které jako poznáš, že ti není 20, ale jako myslím, že ještě jsem furt nějak tak jako OK, no.
1: Lepáš dobře. Hele, Pípo, já jsem zmínil, jsme se viděli u toho Malvaze a tak, a ty jsi vyprávěl, jak jsi žil v Německu nebo tak, jak tohle vzniklo, ty jsi tam měl nějak mámu, ne, nebo jak to, že jsi žil, a v západním Německu ještě, že?
0: No, v západním Německu, no, hele, to jsou jako šílený rodiny, takový ty propletence, to by tady bylo, já nevím, na dlouhý vyprávění.
1: No to ne, ale tak takový ten kontrast z toho, že jsi ze západního Německa přišel sem do toho komunistického Československa, víš, jak to vnímám.
0: No, ale já jako k tomu musím říct, že jako vlastně já jsem pak jako neměl nikdy ani problém s nějakýma výjezdama, ale jako je fakt, jako že mě to tam teda jako těžce nebavilo. Já jsem tam, ani moc se mě tam popravdě řečeno nechtělo. Já jsem vyrůstal u prarodičů, já jsem měl nádherný dětství. Jo, to prostě dneska nikdo nemá, si troufám říct. Jo. Opravdu krásný, úplně jako skvělý dětství a prostě najednou tě z toho vytrhnou, dostaneš se prostě někam, kde je to podle názoru nějakých dospěláků všechno lepší, všechno tohleto, jo. No a, ale to se tě nikdo neptá, když je tě nějakých, že jo, 10 prostě let nebo tohleto, takže prostě to je tak, jak, prostě bylo to tak, jak to bylo. No a já jsem tam zkrátka, já nevím, no, furt jsem tíhnul jakoby k tomu Československu tehdejšímu, jako hlavně k Praze, no a pak jsem se teda jako vrátil, no, byly z toho nějaký, samozřejmě jako máma to zase jako nemoc ráda viděla, ale nakonec jsme si to prostě vyříkali a vlastně jako i díky tomu já jsem ani neměl problémy s nějakýma výjezdníma doložkama, co tehdy, jo,
1: nebo, no, jasně, no.
0: Jo,
1: nebo, a jsi měl občanství naše nebo i německý?
0: Naše, já jsem nikdy neměl německý, ježišmarja, no, co ne.
1: No ale hele, třeba si vzpomínám, jak jsi zmiňoval, že jsme se kamarádili s těma Rakajnama v počátcích, jsme chodili k Bukvajovi, pamatuješ, do hospody,
0: byla ta
1: hospoda, že jo,
0: tam taková,
1: u té hasičárny, kde zkoušel blízko, že jo, to bylo Strašnice, že jo, vlastně kousek odtud je to.
0: To byly v těch Vilkách, no, já vím, že tam byla i Lucka Bílá tehdy.
1: No, ta tam chodila.
0: Ta tam taky chodila, no. A já jí říkám, hele, jako, já tě od někač znám, jo, a ona mi říkala. Já jsem byl na vojně, to jsem tehdy sloužil a já říkám, hele, já tě od někač znám, jo. Ale jako sorry, jestli tohleto, víš co, já jsem teďka na vojně a jako jsem tak jako trošku mimo tady, jako tohleto, a ona mi na to odpověděla, já mám taky bráchu na vojně. Čímž ale samozřejmě ona myslela.
1: Neposlušný tenisk.
0: Neposlušný tenis, mám. Ale v
1: mám
0: tu chvíli mě to.
1: Na vojně.
0: No, přesně tak. Nebo kluka.
1: Kluka,
0: no. No. Ale jako v tu chvíli mě to naprosto docvaklo. Ty jo, jako Lucka, dobrý, hele. No.
1: No.
0: Ne, jako příjemná holka to byla. No.
1: No, ale jestli si pamatuješ, my jsme odtamtud domlouvali zájezd v 84. na Iron Maiden do Budapešti, když tam hráli první. A ty jsi s náma nejel s tím, že jsi říkal, já jsem je viděl v Německu s Paulem Dianem.
0: Ano, dvakrát.
1: Víte? Tak vyprávěj, kde to bylo, jaký to bylo.
0: Tak poprvé to bylo září 1980, když jeli KISS evropskou...
1: Takže k tomu bylo k dynastii, že jo? To bylo... Předpokládám, že
0: to už bylo Unmasked.
1: Jo?
0: No, tam už...
1: Oni vycházeli disky vlastně...
0: Tam už bubnoval Eric, už bubnoval Eric Carr, jo. A září 1980, no, KISS, že jo. Jo, pochopitelně to tehdy nebyla kapela ani Kiss nebyly kapela stadionů a největších arén, jo, ale prostě hráli se takový ty od 3 do 5 tisíc tyhle ty haly, jo. No a tohle to bylo taky, to bylo Sindelfingen u Stuttgartu, Messehalle, no a předskakovali jistí Iron Maiden, který ale já už jsem ovšem měl v merku, protože kámoš ze třídy tu desku měl, jo, je tam ten Eddie prostě na té titulce a tak jako to bylo něco. No, takže jako já už jsem je vlastně znal. No a jo.
1: To víš, my jsme tady to, co nám nezdálo nikdy ani o tom, že bychom, ne, že bychom tu kapelu viděli naživo, ale že si s nima budu jednou sedět u stolu, no by mi někdo řekl, tak bych se mu vysmál.
0: Já jsem taky vysílal v jednom rádiu, to pamatuješ, jo, že...
1: No já vím, v tom bunkru, že jsi byl v rádiu.
0: No, ale tohle bylo, když oni se přestěhovali na Vinohrady.
1: A to byla jednička, ne?
0: To byla jednička, rádio jedna, a oni se tehdy vlastně přestěhovali z bunkru někam do Podskalí, jo, a tam z toho Podskalí potom na Vinohrady, do Londýnské ulice, jo, do takového činžáku, bylo to zvýšený přízemí, no a
1: od tam se
0: vysílalo, no a já jsem to samozřejmě jako věděl, že má přijít, jo. No a jako prostě najednou jako zvonek jako v tu danou dobu a prostě ve dveřích stál Dickinson, jo. Plus nějaká, já nevím, jedna nebo dvě holky od Emmy, protože, že jo, on to měli na starost.
1: On tady, on to tehdy vydával to Bolstu Picasso, že jo, tu první solovku.
0: Tohle byla ta...
1: Už později.
0: Tohle už byla ta pozdější deska, taková ta experimentální...
1: Skunkworks.
0: A
1: to je dobrá zrovna.
0: No, ona je dobrá, ale jako určitě...
1: No, je taková ovlivněná těma 90. Jsou tam, to nevadí.
0: V té době taky každý hledal nějak, jako, že jo, co bude dál, protože pochopitelně jako nikdo nevěděl, že se zase všechno vrátí k tomu starému dobrému roku, jo.
1: Se tehdy říkal, dokud Manowar si se nechají ostříhat a začnou vystupovat v kraťasech, tak to s heavy metalem není tak špatný.
0: O Manowar, to je taky kapitola sama pro sebe. Jo. Ne, ale takhle, takže prostě ano, ty říkáš, no, že si tamhle někde seděl s Maidenama, no...
1: Já jsem to tak jako chtěl ze všeobecně těch kapel,
0: ne,
1: samozřejmě
0: jo, je,
1: víc.
0: Ale jo, jako vím, jako pochopitelně, jo, a takhle, ale...
1: Jo. Dáme zase nějakou muziku.
0: No, dobrý. A koho bys navrhoval? No,
1: to můžeš ty, u mě vybírá.
0: Tak řekni jméno kapely a já vyberu nějakou písničku.
1: Ty jsi ty Survivor chtěl, nebo co?
0: Hele, Survivor, no. Perfektní věc, akorát teda jenom bych taky chtěl říct, že prostě tady každej Eye of the Tiger. Kolikrát ani nevědí, že nějaký Survivor z Kanady, jo, prostě... Ale je to, každý vidí jenom tuhle tu písničku, tak. Eye of the Tiger, ještě tak Burning Heart, jo, ale oni mají vlastně spoustu dobrých věcí, jo, jsou to samozřejmě osmdesátky, jo, takže Too Hot to Sleep.
1: Tak já ji tam dám.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Pípa, bývalý zpěvák Kryptoru, také můj dlouholetý kamarád, bych se nebál říct. Známe se leta, vídáme se sice občas, víme o sobě, ale vždycky se rádi vidíme, to je jasná věc. Už jsme tady vzpomínali, za chvíli bychom se mohli posunout taky dopředu, aby jsme říkali, jaký máš plány a tak, ale nicméně já jsem si ještě vzpomněl, to si možná nebudeš pamatovat, že jsme jeli vlakem, člověče, na Arakain jednou, na nějakou zábavu. Jel s náma Karel Jančák, jestli víš, kytarista z Půlnoci a to takovej týpek, on umřel pak teda. A ty jsi měl ty kérky, ty barevný, to tady ještě nikdo neměl. A on říkal, hele, on má takový ty obrázky z toho Brava, nebo co nalepený na rukou.
2: To tak to naprosto nevím, teda. To vůbec nějaký Karel Jančák, nebo že jsme někde. A já se nevím, když se jet na Arakain na zábavu někam. Jo.
1: Ale jeli jsme, jo, vlakem.
2: Ale
1: jo.
2: Tak samozřejmě, tak jako bylo nám 19, jo. No, no kérky, víš, já upřímně řečeno ani tak to slovo nemám rád, ale ono se to jako bohužel tak nějak jo, ze všeobecnilo, každý to používá. Ono samo o sobě, jako je to romsky, jo. A je to vězeňský slang, jo. A obecně se pod těma kérkama prostě, ne, že by tam teda některý tetování neměli perfektní, ale jinak ono většinou to jsou, jo, to, no. Co si budeme vyprávět. Jo. Ale já pod tím slovem kérka vlastně vnímám spíš právě takový ty neumětelský, amatérsky dělaný tohleto.
1: A ty jsi měl právě ty krásný barevný
2: úst. A já už to měl, já to měl prostě profesionálně, mám, jako, že jo.
1: No máš.
2: Profesionálně dělaný právě jako tehdy taky, jako ze zahraničí, jo. Přičemž je to profesionálně dělaný, je to všechno krásně jako barevný, ale jako zase, jo, i to tetování pochopitelně podléhá nějakým trendům, nějaký módě.
1: Jasně.
2: Jo, takže dneska už prostě řekl bych, že to působí archaicky.
1: No jasně.
2: Jo, no ale jako ježišmarja.
1: A co ty máš vůbec? Teďka máš dlouhý rukávy, co máš za kérky?
2: Hele, víš, já ani nevím, na zádech mám ZZ Top, jo, opravdu jako krásnou fotku udělanou, jako to vlastně jsem dal, to jsem dal tomu tatérovi, říkám, hele, tady to máš, jo, a...
1: Ale tak, měl jsi na rukou, že jo?
2: No, na rukou mám nějakýho takovýho smrtihlavo démona zahalenýho do jižanské vlajky, jo. A pak tam mám nějakýho si draka, Freddy Krieger tam je, pak tam mám vytetovanou růži, což jako měl být takový odkaz na australské Rose Tattoo.
1: Ano, ano, skvělá koktele.
2: Do dneška ale nevím, proč jsem se tam teda prostě nechal vytetovat nějakou růži, když jsem vlastně mohl jít s tím obalem k tomu tatérovi a říct mu, hele, tohleto, přesně, já nevím, jestli znáš obal té jedničky.
1: No jasně, že znám.
2: Jo, že jo, tam je takovej ten, jo. No ne, no tak člověk byl blbej, že jo, prostě po bitvě je každý generál potom taky, jakože tohleto, no,
1: hele, co mám ještě? Po bitvě je každý primářem, se říká tak.
2: Jo, po bitvě je každý, to je dobrý, ale to je dobrý, no. No a jo, ještě tam nějakýho šílenýho draka, který ovšem ještě není hotovej, jo, ještě chybí částečně vybarvit.
1: Jo, jo. Tak to ještě...
2: Ale to už, no, ale bacha, ale jako to on už chybí vybarvit tak 30 let.
1: Jo.
2: Jo. Protože já nevím, jestli jak se člověk tak nějak jako mění. Já už prostě hlavou, ono je to hodně o hlavě, když tam sedíš v tom křesle, protože ono to jako není nic příjemného. Jo. A já už prostě dneska nejsem ochoten podstoupit tu trýzeň.
1: Jo.
2: Jo, navíc ono je to ještě tam takový ty... Kam,
1: jo, tam to je nejhorší, to někdo má, že si udělá takový ten nárame.
2: Takhle uvnitř,
1: a tady to vynechá.
2: No,
1: někdy,
2: vlastně vnější biceps, tam je sval, tam je, jo, ale tady, no prostě štípně se tady, takhle, do zevnitř, že jo, a štípně se zvenku, tak jako poznáš hned, kde to bolí víc. No, takže prostě zkrátka nejsem už ochoten to podstoupit, no, ale když už prostě říkáš Roasted 2, jo, ta jejich jednička Rock'n'Roll Outlaw, ta mě jako naprosto ovlivnila, jako to byla, jako kdyby se teďka taková ta klišé otázka, tři desky, který by si vzal sebou, jo, tak tahle ta byla, to byla jedna z pár desek, který mi ovlivnili život a oni mají píseň, kde kdo ji coveroval, jo, Guns N' Roses,
1: to, já nevím. Nice boys don't play rock.
2: Slušní kluci nehrají rock and roll, jo, a to je prostě v tý, v tomhletom názvu je úplně všechno. A tehdy prostě, když jsem to, tak jsem si řekl, I'm not a nice boy. Hmm. A nikdy nebudu, jo. Dáme, nice boys, don't play rock and roll,
1: Tak to tam dáme hned.
2: Tak to tam šoupni, ať je poptáka.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Já jsem, člověče, byl na téhle kapele naposled, to bylo poslední den, kdy se hrálo před covidem, úplně to už, že už se to začalo stahovat, ano. A hráli tady v Akráči.
2: Ano.
1: A to bylo tehdy super koncert a ještě jsem toho Hobita pak, toho Angry Andersna, potkal venku, tak mám s ním fotku a on mi fakt byl mě a já mám 175 a byl mi někam sem.
2: On člověče, je malý, no.
1: On je i v tom, si zmínil toho Mad Maxe, tak tam on je taky v jednom hraje, že jo.
2: Ve dvojce, ano, on je tam, on tam vlastně dělá toho tělesního stranu. Strážce, Iron Bara od tamtý královny.
1: A to byla Tina Turner, ne?
2: Kterou vlastně hrála Tina Turnerová, ano.
1: A teď jsem ho viděl, já jsem teda věděl, že tam hrál, ale teď jsem to prvně viděl i s videem, že v australském nastudování Jesus Christ Superstar, on dělal krále Heroda. Aha. A to si myslím představ, že tam vždycky je nějaká postava, ho dělal Alice Cooper, nebo v tom, nebo u nás ho dělal, já nevím, teď ho dělal Korn, nebo Chok, a tak tam ho dělal Angry Anderson.
2: No, on je v té Austrálii, nechci říct celebrita, jo, jako to je takový, to by bylo přehnaný, ale je to taková jako veřejnečinná osoba, on se, on jako je taky zapojený do nějakých takových akcí, jako, já nevím, děti, problémová mládež, co vyrůstají na ulici, nebo tohleto, jo. A to je vlastně jako i svým způsobem, hele, ty Roasted, když si vemeš tu jejich první desku, to Rock and Roll Outlaw, jo. A i na té dvojce, jo, tam Assault and Battery, no, trojka taky, hele, tam na těch obalech, tam prostě vidíš ty, a to je všechno rok 78, 80, 81, a tam prostě jsou frajeři, jak když vylezou z basy, potetovaný, ne jak dneska, kde to má každej. Prostě to byl šok tehdy. Jo. To opravdu byli, o čem oni zpívali, tak tam si věřil každý slovo. To nebyla nějaká póza, že si hrál na nějaký Bad Boys z Geta. Jo. To opravdu, to scejtil, že prostě, že tahle ta kapela ti nelže, že ta opravdu zpívá ze života. Jo. A i to mě na tom, jako to byla taky vlastně, to je taky jeden z důvodů, proč ta deska se mi tak šíleně vryla do nějaký paměti, do nějakého povědomí, a když jsem si řekl, jo, tak tohle je rock'n'roll, jako rock'n'roll, to seš psanec, to je, to prostě, ne, to prostě neběžíš s davem, jo. No.
1: Ale když mluvíme o těch zahraničních, ne teda celebritách, ale dejme tomu našich třeba idolech, bych klidně řekl, abych se toho nebál, toho slova. Já si vzpomínám, ty jsi říkal, že jsi se spoustou se setkal, jmenoval se ty Paradise Lost Dickinsona, ale já vím, když tu hráli Motorhead na Slavii, takže oni byli, tak ten žil v Americe, že jo, Lemmy už dlouho, a jak měl tu sestavu, tam tehdy byl ještě ten druhý kytarista, pak umřel, jak se, Wurzel,
2: no, tak on musel to upřehláskovat, no. Že jo.
1: Ale ty ses tam, vím, že ses tam bavil s tím Mickey Rým a že jeho jediný ho zajímal, nebo byl fanoušek hokeje, takže je to nezajímalo a on úplně, a jste se tam o tom, víš, co vzpomínáš?
2: Já se na to vzpomínám, oni tehdy bydleli v Davicích na Hans Paulce v nějakém hotelu, takový pěkný penzion, a vlastně jako přijeli. No, Lemmy, ten se vypotácel ještě ospalej z toho nightlineru a hned zmizel na pokoj, spát dál, jo, ještě vím, že tam s ním šla nějaká šikmovoká, něco Japonsko, Tajsko, něco, nějaká přítulkyně, no, a s Mickey Dean jsme pak seděli a ano, jako je to pravda, no, jako bavili jsme se o hokej, tak jako on je Švéd, že jo?
1: No právě, jo.
2: No, a jako on i ten hokej jako hraje, a dokonce jsem viděl na internetu, hele, celkem nedávno, je to asi, já nevím, 3-4 měsíce, jak on ve Švédsku, ne, v LA, jo, z nějakého zimáku, jak on tam hraje hokej, s nějakou partou, prostě jak chodí, že jo, chlapi si zahrát hokej, jo, a no, přiřítí se na tu střídačku a a úplně tam funí a prostě, jak tam říká, ty, už to není ono, už to není ono, už jsem na tom rok nestál, jo. Takže takhle.
1: Matu, hele, dáme zase nějakou muziku, tak něco vyber. Teď jsme hráli Roustaťu, tak něco dalšího.
2: Tak, hele, tak můžeme zase nějakou klasiku, jižanský rock, dáme Leonard Skinner. A zase, jo, prosím vás, žádný Freebird, žádný jde, Sweet Home Alabama, jo. Jsou lepší věci, opravdu nic provařenýho a je to Saturday Night Special.
1: Tak jo.
3: One, two, three.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byl Lynyrd Skynyrd, klasika, kterou vybral můj milý host Pípa. A řekl jsem už, že to byl bývalý zpěvák Kryptoru, nicméně tady v téhle souvislosti můžeme říct, že vy jste s Kryptorem, že ho hráli něco. Něco od Lynyrd Skynyrd, je to tak? Je to i na desce jedný, že?
2: My jsme to nám šoupli, no, jako cover verzi, dali jsme tomu nějak český text. Hmm. Je to trošku šitý horkou jehlou, protože to vzniklo jako velice spontánně, jo. Ale dobrý, nevadí. A i jsme to jako i hráli živě. Vím, že... ale jako moc často ne, ale právě proto vím, že zimní stadion Tábor a potom ještě na nějakým fotbalovým hřišti někde u Berouna, jo, to jako vím, že tam jo, taky, no. No, ale takhle jako Lynyrd Skynyrd, jo, tak to je prostě, to je no. Klasika nad klasiku. No.
1: Já si vzpomínám, že ty, jestli jsme jeli, no, spolu takový zájezd to byl, nebo to jsme jeli, to bylo 2003, myslím, na Lynyrd Skynyrd s Párpama, že jo, hráli v Německu, já jsem tam fotil. Vzpomínáš? Takový, to bylo ještě za Ozyho, nebo Štíka.
2: Ozy a Potkan,
1: no, a takhle, takže to bylo, tak pak už hráli tady, no, ale tohle
2: to
1: bylo, myslím, že 2003.
2: To byl můj druhý, no, koncert. No. Lynyrd Skynyrd, právě předtím jsem je viděl, a hele, to, někde na venkově. Jako opravdu konec světa, jo, Lišky dobrou noc, jo, ve východním Německu si prostě říkáš, tyhle, jako kam to, jo, rozumíš, jo, a najednou se nám objevil Kulturák, no, betonový blok, jo, gigantických rozměrů, prostě takový jeden klasicky socialistická stavba, jo, jak prostě do polí postaví, jo, no, no, já nevím, pro 2000 lidí, jo, takže si řekneš, dobrý, tak jako hala, už jako velikost haly, dejme tomu, jako, že souhlasí, jo, vzhledem k tomu, že jeli hodně štací po tom Německu, jo, ale jako kdo sem má dorazit? Jo, sem na tenhle ten konec světa. No, ale tak samozřejmě pořadatel asi ví, co dělá, takže jako to bylo totál natřískaný a to bylo v roce asi 2000 nebo 2001, takže to byly...
1: Tohle bylo tři, no, a byl to Kamenz, to je Kamenice.
2: Kamenz, to je ten velký amfiteátr, no, tam byli Steve Purple.
1: A oni jeli takový to dvouheadlinerovský turné, že jednou hráli ty, druhý a jednou ty, no, že no, s Purplema a hrál normálně regulérní set.
2: A předtím vlastně, kdo tam jakoby to měl rozhejbat trošku, to byli, já už nevím to jméno.
1: A ale tam na basu z Halloween.
2: Ale ten, na basu tam ten, byl ten Markus, no, Groskop, no, z Halloween, že jo.
1: A bluesová taková.
2: A byla to taková bluesovo-motorkářská, prostě bylo vidět, že je to nějaký jeho hobby projekt, anebo ono, kdo ví, asi vůbec jeho, jo.
1: On hrál
2: někoho jiného, ale prostě, hele, Markusi, máte s Halloweenem, ne, nemáme nic, tak pojď s náma, jo, tak nějak to jako mohlo působit, jo.
1: To vlášť takový, oni pak stáli u toho merče, že jo, jejich, no, a každý se chtěl fotit nebo jenom s ním, víš, že jako nebyl frontman,
2: no,
1: nebyl takový.
2: Tak to je celkem, že jo, to dává smysl, že jo, prostě to je jako celkem.
1: Ty fanoušci tam takhle. No. A to byl pěkný koncert, no, a to rád vzpomínám.
2: No, a pak jsem Skynyrdy viděl ve Vídni. To bylo v roce 2015.
1: A to byly už tady, to v tom stejném roce
2: tři byly na to jsem je viděl v Plzni.
1: V Plzni, jo.
2: Jo. Tam byl kdejaký papaláš z té doby, jako,
1: no, jo. Já jsem byl tam v tom VIP prostoru.
2: Jo, tam byli politici, různý politici a hlavně nebyli v Saku, ale třeba, že jo, v Křiváku a tohle, že jo. No, Honza Zahradil to vůbec, že jo, tak to je prostě starý Jean Davidský, že jo, starý
1: demon. A je Kalousek tam byl.
2: Kalousek tam byl, no, hele, tam jich bylo víc, jako
1: s člověk. S Bendou jsme tam seděli. No. Hele, vrátíme se k tomu
2: No, takže to jsem je viděl ve Vídni, tři dny na to v Plzni, no, a pak jsem je viděl loni, byli v srpnu, v červenci byli v O2 aréně a prostě každý koncert prostě bomba, jo.
1: A tam je zajímavý v tom O2čku, že málo kdo věděl, že tam, že před kapela, že kytarista z Deep Purple, že jo.
2: No, ano, to věděl málo kdo, no. Ale někdo to věděl, protože tam byl jeden kamarád a byl tam se svojí přítelkyní a ona říkala, mě žádná nějak dneska nezajímá, já jsem tady faninka Deep Purple, jo, prostě úplně na život a na smrt, ale já jsem tady kvůli tomu A vidíš, a já to jméno teďka taky nevím takhle jako honem, jo.
1: Simon McBride.
2: Simon McBride, ano. Vidíš, že teďka, když to říkáš, tak to vím
1: on
2: taky.
1: On tady už hráli s Donem Airym předtím na Chmelnici, tak on asi kvůli tomu, že se znali už z té jeho kapely, tak ho tam takhle. On nejdřív nějak zaskakoval, protože ten Steve Morse se staral doma o manželku, ona už mu teď bohužel umřela. A už tam teď opak tam zůstal. Ale takže, protože se nám to docela už jako chýlí, on se povídá skvěle, to můžeme pak ještě pokračovat, ale už mimo mikrofony, tak bychom se měli podívat na to, co ta tvoje muzika, že ty se v loni si tady byl u Petra Korála, povídal si o tom, že bude teprv koncert v Brně a že se tam bude natáčet, tak jak tohle všechno dopadlo?
2: Tak koncert byl výborný. Jako musím
1: je to Pípa Play Scriptor.
2: Pípa Play Scriptor, no, takhle to bylo, takhle to bylo, no. Velice, velice dobrá muzikantská parta, že jo, tak jako vlastně všechno se odvíjí v odbicích, takže bubeník, Pepa Cikánek, Cigánek.
1: Ale je skvělej v každém případě.
2: Tak on bubnoval taky, jako že jo, v doprovodný kapele Karla Gota, teďka poslední týdny.
1: A Míchačky Betonu taky má. To je takový revival. A s Vlastou Hennichem hrál
2: s
1: jednou s Torem v tom.
2: Ano, přesně tak. A teďka, a teď je s nějakou, hele, a já nevím, jestli Tarja, nebo já, tyhle ty finský juchajdy, jak různě jsou.
1: Aha, jo?
2: A finsko-holandský juchajdy a jak oni se tam různě někde trhli. Takže já nevím s kterou, ale vím, že teďka jel Evropu, protože jsem mu posílal maila a on říkal, hele, mám fofr, jsem teďka. A teď nevím, jestli s Tarjou nebo s kým, jo, ale jsem teďka někde v Portugalsku třeba, jo, nebo
1: no,
2: jo, tohleto. Takže prostě to, že jo, tak to je bubeník, který jako opravdu na to něco umí a vlastně kapela si odvíjí od bubeníka, ty seš bubeník, no tak sakra, Jirko, ne?
1: Já už to víš, ne? Službě.
2: No a prostě jak kytarist, oba kytaristi, basáka, prostě jako skvělí lidi, takže ten koncert proběh skvěle.
1: Ale natočil se, že jo, to je důležitý.
2: Natočil se vlastně, jako byl z toho i živák, že jo.
1: A je z toho co CDčko teda?
2: Nebo? Je z toho CDčko, no, to...
1: Musíme vyjat reklamu, ne, aby si ho jestli můžou pořídit.
2: Jo, určitě se dopořídte.
1: Kde ho seženou.
2: No. Jako hele, za mě by tam klidně mohly být dvě nebo tři věci navíc, ale zase jsme měli jenom nějakou určitou hrací dobu, takže to se musí nějak tak jako teda a taky akceptovat. No, ale takhle, není všem dnů konec, jo, něco se řeší do budoucna, ale dělá se na tom festově, ale v žádném případě nechci teďka nic prozrazovat, protože bych chtěl hál, jo. Ale až se bude vědět, no, tak to určitě všichni v čase rozvědí.
1: A název teda jako je Pípa Play Scriptor prostě, nebo nějak...
2: To bude, jo, takhle ty koncerty, to bude nějak Pípa Play Scriptor, ale já tam chci do toho dát i nějaký dvě nový věci, který výjdou nebo nevýjdou pak třeba, nebo výjdou třeba někde online jenom ke stažení, jo. Ale chtěl bych do toho teda kromě těch kryptoráckých highlightů do toho dát i právě jako nějaký novinky, které si myslím, jako, že jsou hodně dobrý.
1: Hele, jak jste na tom se současným kryptorem s Filipem a tak jste nějak v kontaktu, nebo jak bych jako...
2: Hele, já jsem Filipa...
1: Já ho potkávám, že bydlí tady na Jeřáku, že jo?
2: No tak jasně, jako to... na Vinohradský. Ne, já jsem Filipa už 15, no jak tady předtím padlo, jo, ono to hrozně utíká. No, jestli jsem ho nějakých 15 let už jako neviděl, jo. Ale jako vím, že Kryptor nějak jako je, ale nějak nic...
1: No, oni nějak hrajou, no, že tam je
2: nějak hrajou, háček, nějak se vyskytujou, no.
1: A ten jeho brácha nějak umřel, ne, myslím, že...
2: Cože? Ne, to ani nevím. Ne.
1: Hele, nám se to, Pípa, jak jsi povídal, strašně rád s tebou, ale nám se to chýlí, bude muset končit, takže ti za prvý děkuju moc, že jsi udělal ten čas, že jsi přišel. Příště třeba se můžeme domluvit za rok, až budeš mít něco dalšího za sebou, jestli budeš chtít přijít.
2: Tak rád přijdu.
1: Rád, jasně. Hele, mám tady, vždycky dávám svým hostům na konci šanci nebo možnost, když říct třeba něco, na co jsem se nezeptal, nebo něco zmínit, někoho pozdravovat, nějaký poselství světu můžeš, je to prostě jen a jen na tobě.
2: No, vidíš, tak teďka tohle to si neměl.
1: To právě tě SPM tíká do pice.
2: Ježišmarja, hele, jako cokoliv já teďka řeknu.
1: Jo. Může být použito proti tobě.
2: No ne, ale hlavně až tady budou zasnutý všechny mikrofony a až budu někde na cestě odsaď,
1: tak tě to napadne.
2: Tak mě napadne něco určitě lepšího. No, ale tak abychom se nějak drželi, já nevím, tady tohle z toho nějakého hudebního tématu, takhle prosím vás, lidi, držte se starý klasiky rokový 70. 80. léta, samozřejmě ještě 60. třeba někdo, jako nic lepšího nikdy nikdo nevymyslel a taky jako nikdy nevymyslí. No, všechno, to už je jenom odvar, co se dneska děje, jo. I když je to třeba dobře zabalený, hezky prodaný, všechno tohle to kolem, ale opravdu tu dobrou klasickou muziku hledejte si ji sami.
1: Dneska už to není problém, že?
2: Ty ročníky jsem vám poradil a hlavně to poslouchejte pořádně, ne takový, že si budete posílat soubory, jo, ale opravdu si s tím fakt si udělejte ten čas a poslouchejte to i poctivě, no.
1: Tak to bylo hezký. A teď ještě myslím, že bychom si úplně na závěr mohli dát něco právě z té tvojí desky, Pípa, Playscriptor, tak vyber, kterou písničku dáme.
2: Tak to jsme zase zaskočil po druhý a už nevím, co tam jako je, ježišmarja.
1: Tak ji můžu vybrat já, jestli chceš, ale jestli máš nějakou oblíbenou.
2: Hele, já, jako mně se hrozně líbí Jsou mezi námi.
1: Tak tu tam dáme.
2: Tak tam dáme Jsou mezi námi a tak.
1: Pípa byl dnes na rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla. Můžeš říct si, děkuju.
2: No tak aspoň, abych se jako slušný člověk rozloučil.
1: Tak se rozluč se.
2: No tak se loučím. Ahoj a see you live někdy někde na podzim, no.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Pietrik na Rádiu B.
1: Nervózní začátek. A kdo to tady šíří tu neurózu? No přece Tůma, tedy Jaromír Tůma, který se s vámi zdvořile zdraví a natěšeně vítá u příležitosti 1094. vydání pořadu Větrník, na kterém se s ním tradičně podílí zvukový mistr Pavel Černoch. A jak je to s tou nervozitou? Tu sem skladbou Impending Room vnesly dámy od rány, thrash metalová dívčí skupina Nervóza z brazilského São Paula. Ačkoliv pocházejí ze 7. největší aglomerace na světě, své 6. album Slave Machine vydali 3. dubna u Napalm Records, gramofirmy se sídlem ve štýrském horském hnízdě Eisenerzu, které má 5 000 stálých obyvatel. No prostě oáza klidu. Když kytarista britský Genesis Mike Rutherford založil v roce 1985 sobě pro radost supergroup Mike and the Mechanics, nemohl začít lépe než napsáním a natočením písně All I Need is a Miracle. Dodnes vyhledávané, jak nás o tom při své 12. návštěvě ve Větrníku přesvědčí hamburská formace Iron Savior. Ta svou verzi zařadila na 16. album z 27. března, sestavené pouze z kaverů.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: V roce 2008 v anglickém Bedfordu založená alternativní skupina Don Broco si s naším větřákem zatočí teprve po třetí. Ale ve své ostrovní říši už dobila vrchol albového žebříčku a v londýnské Wembley aréně poznala a použila šatnu pro hvězdy večera. 27. března expedovala páté album Nightmare Trippin a z něho vybíráme The Corner.

0: Pietri
1: na Radio B. Po 8 let skupina Corrosion of Conformity z Raleigh v Jižní Karolíně pilovala a zas odkládala své 11. album. A my na větrníku trpělivě vyhlíželi píseň, kterou si soubor u nás vyslouží 7. čárku za účast. Dojel na to basák kapely, který se mezi tím nechal vystřídat. Odměnou za čekání nám budíš kolekce Good God, Bad Man 3. dubna, z níž vyčnívá titul Bad Man.
2: No right about Norwegian auto and massive and crew. Father Warren go and big up himself. PK, big up himself by your earth light. You don't know, more light, more strength, more strength, more strength.
3: Real

0: Spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Kapela, která se seznámila čmáráním graffiti z pozdech Brooklynu, je pospolu už 39 let, i když krátkodobým výpadkům činnosti se neubránila. Naposledy se přihlásila 20. března šestým albem Closer to the Sun. Na internetu se spustila přímo akademická debata, jak název newyorského souboru vyslovovat. A já myslím, že Teketou vyhrálo. Tak tedy Teketou popáté ve Větrníku s jednou ze svých novinek Starts with a Feeling.

0: Každý týden se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu B.
1: Dva další příspěvky svěřím začátečníkům. Mám na mysli v Blínici, nikoli v Celchově na rádiu. Shodou okolností si rozdělí pravidelné rubriky Ploužák a Kládu. Pátrání po pomalé pozvánce k tanci mě přivedlo na stopu skupině Sun Don't Shine z New Orleansu a taky částečně z New Yorku. Je nová, čerstvá, neopotřebovaná. Vznikla v předloni a teprve letos vydala debutové album From Birth to Death. Z něhož nás, jak doufám, do páru spojí The Promise Song.

0: Větrník na Rádio B.
1: Dnešní kláda je solidní, 7minutová a vůbec mi nevadí, že jsem ještě před měsícem skupinu Green Carnation nezdal. A to přesto, že v norském Kristiansandu působí už od roku 1990. Ona se totiž dlouho zabývala death metalem a doomem. A ty já zrovna obden poslouchat nemusím. Teď už jede progresy a to je jiná polární záře. 8. album jí vyšlo 3. dubna a já z něho čerpám Fire and Ice.
2: We are in desperation and in despair. Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad. But I hope to see it is too much for us.

0: desperation and in despair. Nature has thwarted us again. Let us abandon it, Anderson. It is too bad, but I hope to see it.
1: Vietri.
2: Vietri.
1: Na Radio B. 10 let je tomu, kdy anglický zpěvák Richard Ashcroft vydal studiovou nahrávku Hold On a já ji pouštěl ve větrníku. Dneska se k písni vracím, protože bývalý pilíř skupiny Verve ji zařadil na svůj živák, který vyšel 27. března a s podporou vyšilujícího publika činí skladbu sugestivnější, pod kůži se zadírající. Kde ale byly záznamy pořízeny, to se z desky nedozvíme.
3: This is for everyone in Italy. Everyone on the streets of Paris. All our brothers and sisters in Australia.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Nejhranějším solistou mezi kytaristy na Větrníku je nepochybně Axel Rudi Pell, 65-letý rodák z německé Bochumy. Divíte se? Nevěříte jeho 35 produkci v našem pořadu? Ale ono to má logiku. 20. března vydal 23. album Ghost Town. Znovu s ním zpívá famózní Johnny Joely, ale u mikrofonu se střídají i prvotřídní hosté, jakým bude za pár okamžiků Udo Dirkschneider, bývalý zpěvák skupiny Accept. Kytara a hlas spojí síly v nahrávce Breaking Seals.

Větrník na Rádiu B. V koloběhu těchto impozantních čísel překvapí, že tak slavné jméno bývalý zpěvák britsko-americké skupiny Foreigner Lou Gramm přispěje do našeho pořadu teprve podruhé. Postihla ho totiž neskonalá smůla, tumor na mozku a s tím spojené komplikace, které ho vrátily málem do kojeneckého stavu. Ani 19-hodinová operace v roce 1997 neodstranila všechny problémy a zpěvák musel návrat na scénu odložit. 27. března vydal Release, první album po 37 letech, a jeho ukázkou Deeper Side of Life uzavřeme dnešní Větrník, za který se s vámi loučí Jaromír Tůma.